Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáku. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

Dnes nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jambory do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Will the Circle Be Unbroken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na banjo jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na banjo jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela Rusty Strings.

To už pořadu Na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jamboree. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

0: Děkujeme moc. Díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalone, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospel s duchovním obsahem. Repertoár Abalone je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalone v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková. Thank you.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pusta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
6: Dobrý den.
5: Jaký je podzim?
6: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
5: Výborně.
6: Je to krásný.
5: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy a Slováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o Noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to ano, sme už povedali. Kedy...
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza. Začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali...
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali. Púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušľachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť. Keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezky slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, mm-hmm. i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat.
0: Jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let. Ano. Takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do dneška.
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška. Mm-hmm. Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ním může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom, o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády. Je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála... Já to říkal Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý já den, vás pane také Brouska. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se Šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jak je to ze Strážnice? To se hodí Bčko.
2: Bčko, dobře. Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak
7: já,
8: jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já dělám po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte, protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale nesmusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. A víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. Aspoň mohli mít dřív hotový, že jo?
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky? Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem. Nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: No to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: Štětkou. A potom váleček.
2: Ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
2: Pomůcky byly.
4: No, ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když se všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou v sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Kadaší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc, moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: Nápodobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Oba
2: den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to co jiného.
6: Protože opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Já
6: bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme
2: Výborně.
1: Za ten hlas.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu.

0: Bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
0: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
3: No tak snad začneme, ne?
4: Jo, no konečně, no tak. Konečně.
3: No ale to sama řekněte, rozumíte,
4: kde, no já,
3: kde a jak a co.
4: Aha.
3: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
4: No jo, no, no. Víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
3: Tak já jdu napřed do koupelny.
4: Počkejte, proč do koupelny?
3: Tak opláchnout váleček.
4: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
3: Sádru? Proč sádru?
4: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba, no třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No.
5: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no, tak.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba? No,
2: co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: 3 neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde
2: jako,
1: dojít a tak.
2: No, teď jakoby dát dohromady. No, režiruje to pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tudou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil skutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten náměstek se tam podívá a říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
4: Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, no to mě to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
4: Myslíte silo, jo?
3: No to silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskovolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantíku,
4: a říkám, Franto, neměli bys jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantíku.
4: Teď Italové, ke koze sučete? Io devo forza di mandare chi sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, con la gelosia, so che tu...
3: Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už. Nehor, jde to gauner, nebo bej. Frantíku, já už nemůžu, Frantíku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Frantíku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatuje takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se. Dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
1: No krásně. Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu
1: ano.
5: Tady.
1: Ano,
3: vynikající.
5: No. A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám hlasy, vole, mám osekl, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne, to nevydrží, takhle mám hlasy, vole, ten jede, ten valí, Miro, kam bereš šňůra, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni běvávají, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák, Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, potřebujem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo. Kde pak úhoř? Víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
0: Humoriáda.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehoutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodů volí i senátory. Psi v Jihlavě mají vlastní pisoáry. Americké ministerstvo obrany plánuje živý přenos z popravy vojáka odsouzeného k trestu smrti. Dnes nás čeká slunečný, ale chladný a větrný den. Teploty maximálně 13 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů, pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
1: Volby 2026.
2: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
0: Dva speciální pisoáry pro psy nechalo na území města nainstalovat vedení Jihlavy. Kamenné patníky je mají odlákat od močení na fasády budov. Majitelé psů pisoáry najdou u kostela svatého Jakuba Většího a také kousek od parku Gustava Málera.
3: Dozvěděla jsem se to teďka, že tady jsou ty psí pisoáry. Jako všimla jsem si, že tady něco nového je, ale nevěděla jsem, že tady žádný popisek není, že jsou to psí pisoáry. Přijde mi to zajímavý.
4: Pes paní Blanky už si psí pisoár u kostela svatého Jakuba Většího vyzkoušel. Cílem kamenných patníků je zejména odlákat psy od toho, aby močili na budovy v centru města.
5: Mělo by to zabránit poškozování fasád domů nebo nároží domů, protože pejsci různě vykonávají potřebu na fasádu domu.
4: Vysvětluje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk s tím, že zatím jsou ve městě pisoáry 2. Pokud se osvědčí a psi je budou využívat, můžou přibýt další. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Poprava armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zastřelil na vojenské základně v texaském Fort Hoodu 13 lidí, bude podle amerického ministra obrany Petea Hexeta veřejná. Muže odsouzeného vojenským soudem k trestu smrti má 3. prosince zastřelit popravčí Četa. Vykonání trestu smrti chce ministerstvo přenášet živě na internetu.
6: Lidé budou podle šéfa Pentagonu popravu moct sledovat, aby pochopili, jaké následky takové činnosti mají. Bývalý armádní psychiatr Nidal Hasan totiž v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. V srpnu 2013 ho vojenská porota, složená ze 13 důstojníků, uznala vinným. Tatáž porota ho pak odsoudila k trestu smrti. U vojenských soudů ale musí popravu schválit prezident. Donald Trump to teď udělal a na Hexetovo doporučení zvolil zastřelení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Plzeňští hokejisté vyhráli v Tip Sport Extralize nad Českými Budějovicemi 4-1. Dva góly dal v předehrávce 9. kola obránce Robertson, včetně toho 2 sekundy před koncem 2. třetiny. To ovlivnilo zbytek zápasu, mluví o tom Václav Pletka z trenérského týmu Vítězů.
7: Podpořený dobrým golmanem a zlomový moment byl těch 5 vteřin před koncem 2. třetiny. Pak ve 3. třetině jsme se snažili hrát aktivní hru, ale dobře to zabezpečovat a nepouštět soupeře do nějakých breaků.
0: Další zápas bude hrát Plzeň v neděli v Brně a právě brněnská Kometa v 2. extraligové předehrávce porazila Spartu 3-4 v prodloužení.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Vatíně je 7 stupňů, v Moravských Budějovicích 8. Převažovat by dnes mělo polojasné přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Šťastnou cestu všem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 5:05 máme pátek 9. října roku 2026. Jsme Český rozhlas Vysočina, přejeme všem dobrý den a dobrou volbu. Čeká nás volební víkend, je to jenom na nás. Štefan a Sára slaví svátek, tak blahopřejeme, užijte si svůj den.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986.
3: Jihogi výsong palsa songong.
2: Devátým členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea.
3: Jihogi výsongy palsaga songong hesnida.
2: V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
4: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
2: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: byla švédská skupina Europe, Final Countdown, je 5.17, za chvíli Vrásky z lásky a Jarda Hypochondr.
1: Počasí.
0: 6 stupňů po ránu máte v Nedvězí, 7 stupňů hlásí Havlíčkův Brod, taky Jihlava. 7 stupňů po ránu máte i v Třebíči. 8 stupňů ukazují teploměry v Dukovanech, ve Velkém Meziříčí. A co se týká počasí v průběhu dne, tak dnes by mělo převažovat polojasno, přechodně oblačno. Večera v noci se postupně zatáhne, k půlnoci se může objevit slabý déšť. Teploty zůstanou dnes na 10 až 13 stupních Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Havlíčkův Brod se už brzy na 2 dny promění v ráj všech milovníků knih. Přijedou desítky spisovatelů, nakladatelů a ilustrátorů. Budou autogramiády, besedy, křty knih a samozřejmě spousta příležitostí potkat se i s autory osobně. Na 36. ročník podzimního knižního veletrhu, který startuje už 16. října, nás pozve samotná zakladatelka veletrhu a spisovatelka Markéta Hejkalová. Už v pátek po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

5.22, to byl Jarda Hypochondr, za chvíli Dalibor Janda, 10 prstů pro život. Máme pátek 9. října, 5.22 je před námi, jak už jsem říkal, volební víkend, ale taky víkend, v rámci kterého se pojede Velká Pardubická. Na Velkou Pardubickou se chystají hned dva koně ze Shoře u Jihlavy. Godfrey i High in Sky se už podle trenéra na dostih těší. Trénovali celý rok. My se za nimi v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina po 7. hodině vypravíme.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: 3, 2, 1.
2: Na okruhu novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Z Nového Města na Moravě, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Hned vedle vlakového nádraží v Třešti stojí telefonní budka.
4: Slyším tam zvuk, vložím 2 koruny a začneme vytáčet.
3: Třeště, Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Přejeme vám dobrý den, je tu Tomáš Kulátor, začínají krátké zprávy.
6: Je 17:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. Dárce krve většiny skupin aktuálně schání Jihlavská nemocnice. Dostatečnou zásobu má pouze u skupin B+ a AB+. Darovat krev může dospělý zdravý člověk v odběrových hodinách mezi 6:30 a 9:00 raní. Oddělení dárců krve a kostní dřeně se nachází v budově D. Hlásit se můžou i prvodárci. Opuštěná nebo nalezená zvířata budou mít v Jindřichově Hradci nový domov. Záchytné kotce stěhují do areálu služeb města sami zaměstnanci. Hotovo by měli mít do konce října. Vybudování kotců stálo 8,5 milionů korun. Norský Nobelův výbor dnes dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů. Jména nominovaných nejsou veřejně známá. Přesto se ale některé typy objevily. Společnost pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine, Mikolu Kolebu nebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexejovi Navalném, Julii. Hokejisti Jihlavské polytechnické školy vstoupili do univerzitní ligy vítězstvím. V druhé divizi porazili VŠHT Alchemist 1-6. Hattrick zaznamenal kapitán jihlavského mužstva Josef Broš. A přidáme počasí, v Jihlavě je aktuálně 7 stupňů, v Košiticích 6. Převažovat by dnes mělo polojasné, přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Řidiči na Vysočině při dnešním ránu jezdí bez nehod, plynulá je také dálnice D1.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme 9. října a měsíc říjen je na knižní novinky opravdu bohatý. Přesvědčili jsme se o tom včera v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Hostem byla Jana Kožichová z knihkupectví Kosma z Vyhlavě, která představila zajímavé tituly a nalákala nás i na novinky, které výjdou v rámci Velkého knižního čtvrtku. Ke slovu se dostane už za chvíli.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: To byl Pavel Bobek v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5.39. Paní Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas v hlavě nás včera nalákala na knižní novinky, které vyjdou na Velký knižní čtvrtek.
2: Ano, je to tak, vychází všechny až 15.10. příští čtvrtek. Josef Formánek napsal nový román Lovec lvů. Dobrodružný příběh o dlouhé cestě hlavního hrdiny Michala za lovcem lvů, českým Albertem Schweitzerem, který zapomenut v Africe léčil celé vesnice. Michalovi trvalo přes 20 let, než se s lovcem lvů setkal tváří tvář. Propojením obou životních osudů dostává lovců v příběh zvláštní přesah směrem ke snům mladých mužů i k jejich ženám a dětem. Arnošt a vycházkový kuře. To je název knihy věnované vzpomínkám na Arnošta Lustiga, který by se letos dožil 100 let. V posledních letech jeho života vzniklo unikátní přátelství mezi ním a Markétou Mališovou. A ta vše, co se od něho dozvěděla o jeho tvorbě, životě, názorech, přátelích i životních polemikách, uveřejňuje v této knize. Kniha je to kultivovaná, střídmá a přitom nabitá fakty, která jsou pro českou literární paměť nenahraditelná.
1: U knížek ještě zůstaneme, protože za týden se Havlíčkův Brod promění v ráj všech milovníků knih. Čeká na vás 36. podzimní knižní veletrh, který nabídne desítky spisovatelů, autogramiádů, besedy, křty knih i setkání s autory. A kdo jiný by nás na něj měl pozvat, než samotná zakladatelka a ředitelka, zároveň spisovatelka a překladatelka paní Markéta Hejkalová. Právě ona bude dnešním hostem Dobrého dopoledne po 11. hodině na Českém rozhlasu Vysočina u Heli Dvořákové.

0: To byl Phil Collins v 5.45 tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli v dobrém ránu přivítáme makovičky. Chodí makovičky do cirkusu?
1: Počasí.
0: To se dozvíme už za chvíli, co se týká pátečního počasí v kraji Vysočina. Dnes bude na Vysočině polojasno, přechodně oblačno, večera v noci se postupně zatáhne. O půlnoci se může objevit slabý déšť a teploty se dostanou na 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byla písnička Praha v podání kapely Opět a Radeček, která si střihla s Moravskou filharmonií. Máme pátek, máme 9. října. Už zítra v České televizi začíná další ročník Stardance. Představí se právě Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček. Bude tančit s Adrianou Maškovou, tak jim držíme palce.
1: Makovičky.
0: A teď už máme namířeno do cirkusu.
2: Co je to cirkus?
3: Tam

0: zdraví kroužky a tam byl lev. On skákal přes ty kroužky do ty díry.
1: My víme, že v noci někde v lese, když je noc, takže tady někde pobíhá zabitej klaun.
2: Tady kolem je hlavy.
1: My jsme ho viděli jednou v lese na kempu. Makovičky.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, když punt

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dvě obce na Vysočině dnes budou bez komunálních voleb. Čeští vědci vyvíjí nový přípravek chránící včely před nákazami. Ukrajinská delegace začne ve Spojených státech další kolo jednání o míru. Dnes nás čeká slunečný, ale chladný a větrný den. Teploty maximálně 13 stupňů. Ranní zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den.
3: Volby 2026.
2: Obyvatelé Slavníče na Havlíčkobrodsku a Píště na Pelřimovsku dnes a zítra nové zastupitele nevyberou. V první obci nesestavili žádnou listinu, ve druhé po rezignacích zbyli jen tři kandidáti. Končící starosta Píště, nestraník Josef Jelínek, dnes podle svých slov předá dočasně pravomoci pověřenému úředníkovi, který obec povede do řádných voleb.
4: Volby by měly být vyhlášeny nové a předběžně máme informaci od ministerstva vnitra, že by to mělo být přelom leden, únor. Pokud se teda podaří zase sestavit kandidátku nebo kandidátky a aby mohly proběhnout řádné volby.
2: V Píšti se přesto volební místnost ve 14 hodin otevře kvůli prvnímu kolu senátních voleb. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopní nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
5: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
6: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
5: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
6: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
7: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou za 68 minut, 6-3 a 6-0. O finále se utká s Ruskou Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šanghaji postoupil Dalibor Svrčina do druhého kola po třísetové výhře nad Britem Norim. Vít Kopřiva naopak skončil po porážce s Belgičanem Bergsem 3-6 a 1-6.
3: Počasí.
2: Třebíč 7 stupňů, Nový Rychnov 6 a Velké Meziříčí 8. Takové jsou aktuální teploty na Vysočině. Převažovat by dnes mělo polojasné, přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehody v regionu hlášené nemáme. Od 7 hodin ráno už projedete Znojemskou ulicí v Jihlavě. Končí tam oprava povrchu vozovky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jihlava pořídila psí pisoáry. Magistrát chce tímto krokem snížit počty případů, kdy psy močí na budově a ničí tak fasády v centru. Vypravíme se tam po 6:45 s redaktorkou Českého rozhlasu Vysočina Terezou Pešoutovou. Teď je 6:05, je pátek, je 9. října.

0: To byl zpěvák Elton John v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je tedy 6. hodina, 12. minuta. Po 13. hodině za mikrofon Českého rozhlasu Vysočina usednou paní doktorka Kateřina Cajdhamlová, Patrik Rozehnal. Otevřou poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. Jaké je dnešní téma? Přeji hezké ráno a prozraďte.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí, a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Hana Zagorová, Já nemám strach, za chvíli Žlutý pes s písničkou Modrá a také vám představíme jihlavské psí pisoáry.
1: Počasí.
0: Dnes v pátek 9. října bude na Vysočině polojasno, přechodně oblačno, večera v noci se postupně zatáhne, k půlnoci se objeví slabý déšť, teploty na Vysočině dnes dosáhnou 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Havlíčkův Brod se už brzy na dva dny promění v ráj všech milovníků knih. Přijedou desítky spisovatelů, nakladatelů a ilustrátorů. Budou autogramiády, besedy, křty knih a samozřejmě spousta příležitostí potkat se i s autory osobně. Na 36. ročník podzimního knižního veletrhu, který startuje už 16. října, nás pozve samotná zakladatelka veletrhu a spisovatelka Markéta Kalová, už v pátek po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: tak.
1: Několik měsíců po otevření nových veřejných toalet v centru nabízí jihlavský magistrát podobnou službu i pro psy. Vedení města totiž nechalo na dvě místa nainstalovat takzvané psí pisoáry. Cílem není ani tak úleva pro psy, ale spíš pro budovy v centru Jihlavy. Obyvatelé si totiž stěžují na pomočené fasády a rohy svých domů. Na speciální patníky si ale psy zatím teprve zvykají.
2: Nic moc, vyčural se vedle toho. No. Ale teďka jsou tady hlavně lidi, tak je to takový, on je jak z divokých vajec.
3: Pan Tomáš se šel se svým psem k pisoáru podívat, nakonec jej ale nevyužili.
2: Pro mě to také novinka, jako jo, tohle. Nevím, jestli se to využije, no. Protože třeba fenky, ty na to čura nebudou, že jo?
3: Psí toaleta ve tvaru kamenného patníku je určena skutečně hlavně pro psy a ne pro feny. Mezi prvními ji vyzkoušel i kříženec retrievera Gary.
4: No zatím to tak jako zkoumá, všiml si taky, že to je něco novýho, ale jako zatím jako úplně teda to úspěch nemělo.
3: Vysvětluje majitelka psa paní Blanka s tím, že jej má naučeného tak, aby v centru města potřebu pokud možno nevykonával. Většinou to totiž odnáší budovy.
4: Ten pes se dá vycvičit, aby se vyčural na místech, kde mu jako majitel dovolí. Takže jakoby ty psy, které nejsou to majitele vychovaný, tak prostě na ten barák nám taky prostě máme ten barák očuraný nebo pomočený.
3: Právě kvůli častému znehodnocování fasád se rozhodl jihlavský magistrát psí pisoáry pořídit.
5: Má to fungovat tak, že ten pisoár by měl pejska nalákat pachem jiných psů, kteří tu potřebu vykonali už u toho pisoáru. Když je naláká, tak to funguje. No. Měli by prostě tu potřebu vykonat u toho psího pisoáru a ne potom poškozovat fasády domů.
3: Vysvětluje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Zda to bude fungovat, se teprve uvidí. V tuto chvíli jsou v Jihlavě pisoáry dva. Pokud se osvědčí, může jich do budoucna přibýt.
5: Podle ohlasů lidí, kteří v centru bydlí a kteří si stěžují na to, že právě pejsci jim poškozují domy. Když řeknou, psí pisoáry vůbec nefungují, anebo naopak výrazně se to snížilo, tak jich přidejte víc.
3: Aktuálně můžou jihlavští psy své vlastní toalety využít vedle kostela svatého Jakuba Většího a také kousek od parku Gustava Málera. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme hezké ráno, jsou tu zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Spolupráci v oblasti zdravotnictví a technického vzdělávání se snaží prohloubit Vysoká škola polytechnická v Jihlavě spolu s krajem Vysočina. Obě instituce proto nově podepsaly memorandum o další podpoře a rozvoji zmíněných oborů. Cílem je naplňování personálních a odborných potřeb v regionu. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se dnes a zítra v referendu vyjádří k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů. Vybudovat ji chce v areálu Hůrka společnost Quail. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a v petici také obyvatelé blízkého okolí. Novou podobu prostranství před hlavním vlakovým nádraží v Brně určí architektonická studie. Magistrát ji chce mít hotovou příští rok. Studie zahrne oblast od Nových sadů po Benešovu ulici s lokalitou kolem autobusového nádraží před hotelem Grand. Příští rok by měli dělníci začít s odkládanou rekonstrukcí podchodu pod kolejemi. Belgii dnes ochromí stávky a protesty, které pořádají odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušena veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti Zaventem. Dnešní stávka je už desátým velkým protestem proti politice belgické federální vlády od začátku loňského roku. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil. A počasí převažovat by dnes mělo polojasné přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Za půl hodiny se otevírá Znojemská ulice v Jihlavě, projedete po ní po týdnu a půl oprav. Nehody v regionu hlášené nemáme a regionální úsek dálnice D1 je plynulý.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tři minuty po půl sedmé přejeme krásné páteční ráno.

0: Karel Gott dospíval přesně v 6 hodin a 40 minut, je pátek 9. října. Právě dnes začínají volby. Vybírat nové zastupitele bude část obyvatel Jihlavy na jiných místech než v předchozích letech. Město totiž snižovalo počet volebních okrsků a některé místnosti magistrát přesunul přímo do svých budov, aby nemusel platit za jejich nájem jinde. Pracovníci města do nich v těchto dnech rozváželi potřebná vybavení.
1: Zástěny a urny teď pracovníci nesou do jedné z mateřských škol v Jihlavě. Procházejí šatnou, kde mají ještě děti uložené věci. Na děti dohlíží Vendula Boučková, učitelka mateřské školy.
2: Děti by se asi úplně nerady hrály ve volební místnosti, takže v pátek, až děti odejdou, tak všechno nastěhujeme do ložnice a tady bude pro občany na volby prostor na to, co potřebují.
1: Daniel Doležal teď uložil do místa, kde děti normálně spí po obědě, židle a volební urny.
3: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna, nástěnku na propagační předměty a instrukce, tyč na vlajku, 30 místností je, někde se vozí víc, někde míň, podle toho, kolik je tam voličů.
1: Jihlava snížila letos počet volebních místností, jak uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Z 58 na 35, to znamená 23 volebních místností nebo volebních okrsků, zaniklo, ale jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
1: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Depeche Mode, za chvíli Krištof Plán anebo Helena Vondráčková, která nás vezme vzhůru k výškám. Tak nahoru se teď podíváme na nebe s meteoroložkou Andreou Kvapilovou.
1: Počasí.
0: Tak je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová, hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak máme minutu po 6:45, pojďme se podívat na páteční počasí. Jak dnes bude v kraji Vysočina?
2: Tak čekáme, že bude převažovat polojasno, ale hlavně teda na severu a západě kraje může být oblačnosti přechodně i více. Na večer by se nám potom mělo začít od severozápadu postupně zatahovat a výjimečně se může vyskytnout i slabý déšť. Ty nejvyšší teploty čekáme od 11 do 14 stupňů, na jihovýchodě kraje ale místy můžou vystoupat teploty až k 16 stupňům. Vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu a na večer nám potom začne většinou slábnout a měnit se nám na jihozápadní.
0: Jak to vypadá s teplotami?
2: Ty nejvyšší dneska od 11 do 14 stupňů a na jihovýchodě kraje místy mohou vystoupat až k 16 stupňům.
0: Jaké jsou vyhlídky na víkend?
2: Tak sobota bude taková většinou zatažená, deštivá, čekáme převážně zataženo a po většinu dne s občasným deštěm nebo přeháňkami, až potom později večer by se měla začít ta oblačnost od severozápadu pomalinku začít protrhávat a srážky by nám měly začít ustávat. Ty nejnižší teploty čekáme od 10 do 7 stupňů, ty nejvyšší od 11 do 14 stupňů, vádnem k tomu bude vítr mírný, jihozápadní až západní do 25 km za hodinu a večer potom částečně bude slábnout a neděle, ta noc by měla být ještě spíš takovou větší oblačností. Přes ten den mohou se nám vyskytnout lokální přeháňky, čekáme, že bude převažovat oblačno až polojasno, ty nejnižší teploty od 9 do 5 stupňů, ráno se nám mohou vytvářet lokálně mlhy a ty nejvyšší teploty nejčastěji od 11 do 15 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, během potom přechodně mírný, západní až jihozápadní do 25 km za hodinu.
0: To předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová, moc děkuju, přeju hezký pátek i celý víkend, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký víkend, naslyšenou.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Minulý týden mi policajti sebrali body za rychlost, no. V pátek při nákupu v obchodňáku jsem nějaký body dostala. No tak jsem si je nalepila na řidičák a jsem v pohodě.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: 7 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
6: Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodů volí i senátory. Do záchrany zvířat v přírodě by se lidé měli pouštět až po konzultaci s odborníkem. Psi v Jihlavě mají vlastní pisoáry. Dnes nás čeká slunečný, ale chladný a větrný den. Teploty maximálně 13 stupňů. Čas na pravidelné zprávy z regionu přináší vám je Tomáš Kolátor.
5: Volby 2026.
6: Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů, pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
7: Senátní volby se uskuteční celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 1,8 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
6: Lidé, kteří najdou v přírodě zraněné nebo zdánlivě bezmocné zvíře, si mohou vyžádat radu a pomoc na záchranné stanici v Pavlově. V pořadu, o čem se mluví, vysvětlila lektorka tamního ekocentra Petra Hulvová, že není nutné zvíře hned odchytávat. Prvním krokem má být telefonát a konzultace s odborníkem.
8: My bychom zároveň i potřebovali, kdybyste nám zvířátko vyfotili nebo natočili a následně si teda řekneme, co určitě bude nejlepší v danou chvilku udělat.
6: Celý rozhovor, o čem se mluví, si kdykoliv poslechněte na internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. Dva speciální pisoáry pro psy nechalo na území města nainstalovat vedení Jihlavy. Kamenné patníky je mají odlákat od močení na fasády budov. Majitelé psů pisoáry najdou u kostela svatého Jakuba Většího a také kousek od parku Gustava Mahlera.
9: Dozvěděla jsem se to teďka, že tady jsou ty psí pisoáry. Jako všimla jsem si, že tady něco nového je, ale nevěděla jsem, že to žádný popisek není, že jsou to psí pisoáry. Přijde mi to zajímavý.
10: Pes paní Blanky už si psí pisoár u kostela svatého Jakuba Většího vyzkoušel. Cílem kamenných patníků je zejména odlákat psy od toho, aby močili na budovy v centru města.
11: Mělo by to zabránit poškozování fasád domů nebo nároží domů, protože pejsci různě vykonávají potřebu na fasádu domu.
10: Vysvětluje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk s tím, že zatím jsou ve městě pisoáry dva. Pokud se osvědčí a psi je budou využívat, můžou přibýt další. Tereza Pišoutová, Český rozhlas.
6: Poprava armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zastřelil na vojenské základně v texaském Fort Hoodu 13 lidí, bude podle amerického ministra obrany Petea Hexeta veřejná. Muže odsouzeného vojenským soudem k trestu smrti má 3. prosince zastřelit popravčí Četa. Vykonání trestu smrti chce ministerstvo přenášet živě na internetu.
12: Lidé budou podle šéfa Pentagonu popravu moct sledovat, aby pochopili, jaké následky takové činy mají. Bývalý armádní psychiatr Nidal Hasan totiž v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. V srpnu 2013 ho vojenská porota, složená ze 13 důstojníků, uznala vinným. Tatáž porota ho pak odsoudila k trestu smrti. U vojenských soudů ale musí popravu schválit prezident. Donald Trump to teď udělal a na Hexetovo doporučení zvolil zastřelení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Sport.
6: Sparta prohrála v hokejové typ sport extralize s Kometou Brno 3-4 po prodloužení. Brňané sice po celý zápas vedli, Pražané ale v závěru dvěma góly při hře bez brankáře vyrovnali. Na obou se podílel obránce Ronald Knott. Kometa se díky vítězství posunula v tabulce na 10. místo. Sparta zůstává 8. Ve druhém čtvrtečním utkání Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1.
5: Počasí.
6: V Havlíčkově Brodě a náměšti nad Oslavou je 6 stupňů, v Libici nad Doubravou 7. Převažovat by dnes mělo polojasné, přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Přejeme vám dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina v pátek 9. října roku 2026. Aktuálně máme 7:05. Za chvíli se tady přeneseme za dalšími zvířátky. Ve zprávách to bylo o pejscích. Ano. Koník, no. Na Velkou Pardubickou se chystají hned dva koně ze Zhoře u Jihlavy. Godfrey a Hainsky se už podle trenéra na dostih těší. Trénovali celý rok. Navštívíme je po 7:45.

0: Katka Mekyš-Birka v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. To byla vzpomínka na Mekyho. My teď 2 minuty před 7:45 na Českém rozhlasu Vysočina budeme vzpomínat na 9. říjnové události.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
3: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
2: V neděli se poběží 136. ročník. Na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Hodina 19. minuta.
1: Počasí.
0: A ještě než si pustíme divokýho Byla a Lahůdky, podíváme se na počasí v kraji Vysočina. Dnes v pátek 9. října by na Vysočině mělo převažovat polojasno, přechodně oblačno. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Odpolední teploty budou mezi 10 až 13 stupni Celsia. Za chvíli se ocitneme ve stáji ve Zhoři.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Havlíčkův Brod se už brzy na dva dny promění v ráj všech milovníků knih. Přijedou desítky spisovatelů, nakladatelů a ilustrátorů. Budou autogramiády, besedy, křty knih a samozřejmě spousta příležitostí potkat se i s autory osobně. Na 36. ročník podzimního knižního veletrhu, který startuje už 16. října, nás pozve samotná zakladatelka veletrhu a spisovatelka Markéta Kalová. Už v pátek po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7.24, to je aktuální čas. Přejeme vám krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Do stihu Velká Pardubická se v neděli zúčastní nejméně koní od roku 1993. Do závodu jich odstartuje pouze 10. Hned dva z nich přitom přijedou z Vysočiny. Ve Zoři u Jihlavy se na jeden z nejtěžších dostihů připravují koně Godfrey a High in the Sky. Oba navíc budou patřit mezi favority.
1: Oni se vždycky před prací a po práci se tady takhle rozehřejou, pak na ně skočí tady jockeyčci a jedou na dráhu a tam probíhá vlastní trénink.
2: Koně High in the Sky a Godfrey míří od tréninkového kolotoče do stájí. Tam dostanou najíst a ošetřovatelé je vyhřebelcují. Na Velkou Pardubickou se podle trenéra Dalibora Tereka chystají dlouhodobě.
1: Ten závod se připravujeme celoročně, to není, že by to byla otázka nějakých posledních týdnů. Teď už opravdu poslední týden, se dá říct, v úterý ještě šli takovou lehčí práci trošku si zaskákat a teď už ty koně jenom se pohybujou a už je necháváme trošičku, aby byli takový veselý a navnadění na ten dostih.
2: Oba koně totiž zřejmě přesně vědí, co je čeká.
1: Já si myslím, že jo, že už to velice dobře vědí, že se na ně něco chystá, protože ten program na ten dostih je tady hodně podobný, takže už vědí, že když dostanou tu práci, tak jsou takový unavený a pak když dostanou ten klídek, že zase čeká nějaký výkon, takže myslím si, že o tom vědí, že jsou takový soustředěný a veselý.
2: Podle Dalibora Téreka jsou koni na dostih dobře připravení a s Velkou Pardubickou mají své zkušenosti. Godfrey byl v roce 2024 jedním ze dvou vítězů. High in the Sky loni doběhl druhý. Jak se závodníkům zadaří letos, zatím ale trenér neodhaduje.
1: Pro mě je Velká Pardubická tak otevřený dostih, že opravdu se může stát cokoliv a vyhrát kdokoliv, takže samozřejmě nás pasují mnozí experti a bookmakeri do roli favoritů, což nás samozřejmě těší, ale já sám si nedokážu do žádného dostihu troufnout, jakože by jsem si byl s něčím jistý. To prostě v tomhle sportu neexistuje.
2: Godfrey bude závodit s žokejem Janem Faltejskem, se kterým už dostih dříve absolvovali. Na High in the Sky usedne Ondřej Velek. Ten s ním pojede poprvé.
1: To patří k tomu, k té práci toho profesionála, toho jockeye. On se bude vlastně spoléhat na to, co já mu řeknu, jak si představuju, že ten průběh dostihu a co pro toho koně je nejlepší. A bude se to snažit splnit. Samozřejmě pak na tom koni sedí on a v tu danou chvíli se bude muset zařídit a podle sebe.
2: Koně musí s žokeji zvládnout dostih o délce skoro 7 kilometrů s 31 překážkami. Letos se na startu potká celkem 10 závodníků. Ze Zhoře u Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: To byla Marta Kubišová, teď už zprávy.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. Dárce krve většiny skupin aktuálně schání Jihlavská nemocnice. Dostatečnou zásobu má pouze u skupin B+ a AB+. Darovat krev může dospělý zdravý člověk v odběrových hodinách mezi 6:30 a 9:00 hodinou raní. Oddělení dárců krve a kostní dřeně se nachází v budově D. Hlásit se můžou i prvodárci. Opuštěná nebo nalezená zvířata budou mít v Jindřichově Hradci nový domov. Záchytné kotce stěhují do areálu služeb města sami zaměstnanci. Hotovo by měli mít do konce října. Vybudování kotců stálo 8,5 milionů korun. Norský Nobelův výbor dnes dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů. Jména nominovaných nejsou veřejně známá. Přesto se ale některé typy objevily. Společnost pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine, Mikulu Kolebu nebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexejovi Navalném Julii. Hokejisti Jihlavské polytechnické školy vstoupili do univerzitní ligy vítězstvím. V druhé divizi porazili VŠCHT Alchemist 1-6. Hattrick zaznamenal kapitán jihlavského mužstva Josef Broš. A přidáme k tomu ještě počasí. V Jihlavě je aktuálně 6 stupňů, v Černovicích 5. Převažovat by dnes mělo polojasné, přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opravy ve Znojemské ulici v Jihlavě se přesunuly do další etapy. Nyní se tam opravuje úsek od čerpací stanice až po odbočku ke střelnici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7:32 zpěvák Jiří Korn se pečlivě v těchto dnech připravuje a nacvičuje na své koncepty, což jsou jeho koncerty, které se uskuteční příští pátek, sobotu a neděli v Pražském kongresovém centru. Je zcela vyprodáno a právě proto Jiří Korn přidal ještě 3 termíny, a to v prosinci 28., 29., 30. prosince na stejném místě. Tak jestli máte chuť a zájem vidět ho naživo, máte jedinečnou možnost. Teď bude zpívat.

0: Jaromír Nohavica, Jdou po mně, jdou. Za chvíli s námi na Českém rozhlasu Vysočina budou legendární Boniem nebo Činasky a Stížnost. Jak staré jsou nejstarší stromy? Věděli byste odpovědět na tuto otázku? Znali byste odpověď? Martin Písařík vše podstatné ví. A teď vám to prozradí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla skupina Bonnie M a Belfast v 7:44. Přejeme všem krásné páteční ráno.
1: Počasí.
0: Před skupinou Čenské a písničkou Stížnost se pojďme podívat na počasí. Dnes na Vysočině čekáme polojasno, přechodně oblačno. Večera v noci se postupně zatáhne, k půlnoci se může objevit slabý déšť. Teploty, no tak ty už se nám oproti včerejšku snižují. Dnes naměříme maximálně 10 až 13 stupňů Celsia. Makovičky nás za chvíli zavedou do cirkusu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dva večer.

0: Kopenačinasky a stížnost v 7.49 na Českém rozhlasu Vysočina. A ještě než nám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina Marie Rotrová s Karlem Černochem zaspívají písničku Pár slov, pár kroků, pár gest, zavítáme s makovičkami do cirkusu.
1: Makovičky.
2: Co je to cirkus?
3: Tam

0: Tam byly takový kroužky a tam byl lev. On skákal přes ty kroužky do ty díry.
1: My víme, že v noci někde v lese, když je noc, takže tady někde pobíhá zabitej klaun.
2: Tady kolem Jihlavy?
1: My jsme ho viděli jednou v lese na kempu. Makovičky.

0: co jsem žil.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Dvě obce na Vysočině dnes budou bez komunálních voleb. Čeští vědci vyvíjí nový přípravek chránící včely před nákazami. Ukrajinská delegace začne ve Spojených státech další kolo jednání o míru. Dnes nás čeká slunečný, ale chladný a větrný den. Teploty maximálně 13 stupňů. Na řadě přehled zpráv přináší ho Tomáš Kolátor.
3: Volby 2026.
4: Obyvatelé Slavníče na Havlíčkobrodsku a Píště na Pelřimovsku dnes a zítra nové zastupitele nevyberou. V první obci nesestavili žádnou listinu, ve druhé po rezignacích zbyli jen tři kandidáti. Končící starosta Píště, nestraník Josef Jelínek, dnes podle svých slov předá dočasně pravomoci pověřenému úředníkovi, který obec povede do řádných voleb.
5: Volby by měly být vyhlášeny nové a předběžně máme informaci od ministerstva vnitra, že by to mělo být přelom leden-únor. Pokud se teda podaří zase sestavit kandidátku nebo kandidátky a aby mohly proběhnout řádné volby.
4: V Píšti se přesto volební místnost ve 14 hodin otevře kvůli prvnímu kolu senátních voleb. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopní nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
6: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
7: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
6: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
7: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
8: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou za 68 minut, 6-3 a 6-0. O finále se utká s ruskou Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šangaji postoupil Dalibor Svrčina do druhého kola po třísetové výhře nad Britem Norim. Vít Kopřiva naopak skončil po porážce s Belgičanem Bergsem 3-6 a 1-6.
3: Počasí.
4: V Humpolci a Vatíně mají 5 stupňů, v Moravských Budějovicích 7. Převažovat by dnes mělo polojasné, přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
9: Víte o tom, že v Jihlavě jsou psí pisoáry? Kde je najdete, vám po čtvrt na devět prozradí Tereza Pešoutová. Přejeme vám hezký pátek s datem 9. října, máme 8.05.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi paní magistra Marie Vincencová. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Položím otázku, kterou možná nečekáte. Chtěla byste žít v pohádce?
1: Je a jak ráda.
0: Jak se podle vás žije v pohádce?
1: No, víte co, nevím, jestli můžu říct úplně dobře, protože i tam jsou problémy, i tam jsou nějaké zádrhely. Ale tak, jak vydám klasické pohádky, určitě bych nechtěla žít v moderní pohádce, ale v těch klasických. Určitě jo.
0: No, mluvíme o pohádce proto, protože v sobotu si společně budeme moci projít pohádkový les. Kdy a kde?
1: Takže náš pohádkový les, mimo jiné, už je to 38. ročník, děláme to dlouho a start je na závodišti Zlaté Podkovy před restaurací Salon Zlatá Podkova v Humpolci. V jednu hodinu začíná start, kdy si mohou projít 3 až 5 kilometrů. Na trase jsou stanoviště, máme jich tam 10, na každém plní úkoly a pohádky. Loni jsme to měli motivováno večerníčkovsky, letos zase trošku jinak, ale jsou tam pohádkové bytosti, které se těm dětem věnují. Letos teda konkrétně tam budeme mít Pata Mata, budeme tam mít 100% motýla Emanuela, jinak drak tam také určitě zabrousí. Vodník ten musí být, protože trasa vede kolem rybníku a to je prostě jeho doména, jeho místo.
0: Je potřeba si něco vzít sebou nebo ne?
1: Není potřeba si nic vzít sebou, jenom dobrou náladu a uvozovkách modlit se, aby bylo hezké počasí.
0: To vám moc přejeme. Navíc v pohádce bývá hezky, tak snad i ta sobota bude hezká z pohledu počasí.
2: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byly Brontosauři, Obrázek, Oblázek. Přidáme další české písničky. Do půl deváté tady budou Michal Hrůza, Zakázané uvolnění, nebo Jitka Zelenková, Mám chuť psát román. Máme 8 hodin, 17 minut.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes bude polojasno, přechodně oblačno, večera v noci se postupně zatáhne, k půlnoci by se mohl objevit slabý déšť. Teploty oproti včerejšku klesají, na Vysočině dnes naměříme maximálně 10 až 13 stupňů Celsia. Přejeme hezký den.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak a řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jsou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistu, nejlépe hrajícího NHL. Jako sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa Ligu, je dlouhá cesta s velkým faktorem štěstí.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Několik měsíců po otevření nových veřejných toalet v centru nabízí jihlavský magistrát podobnou službu i pro psy. Vedení města totiž nechalo na dvě místa nainstalovat takzvané psí pisoáry. Cílem není ani tak úleva pro psy, ale spíš pro budovy v centru Jihlavy. Obyvatelé si totiž stěžují na pomočené fasády a rohy svých domů. Na speciální patníky si ale psy zatím teprve zvykají, jak zjistila redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Tereza Pešoutová.
1: Nic moc, vyčural se vedle toho. Ale no. Teďka jsou tady hlavně lidi, tak je to takový, on je jak z divokých vajec.
2: Pan Tomáš se šel se svým psem k pisoáru podívat, nakonec jej ale nevyužili.
1: Pro mě je to také novinka, jako jo, tohle. Nevím, jestli se to využije, no. Protože třeba fenky, ty na to čura nebudou, že jo?
2: Psí toaleta ve tvaru kamenného patníku je určena skutečně hlavně pro psy a ne pro feny. Mezi prvními ji vyzkoušel i kříženec retrievera Gary.
3: No zatím to tak jako zkoumá, všiml si taky, že to je něco novýho, ale jako zatím jako úplně teda to úspěch nemělo.
2: Vysvětluje majitelka psa paní Blanka s tím, že jej má naučeného tak, aby v centru města potřebu pokud možno nevykonával. Většinou to totiž odnáší budovy.
3: Ten pes se dá vycvičit, aby se vyčural až na místech, kde mu jako majitel dovolí. Takže jakoby ty psy, které nejsou to majitele vychovaný, tak prostě na ten barák nám taky prostě máme ten barák očuraný nebo pomočený.
2: Právě kvůli častému znehodnocování fasád se rozhodl jihlavský magistrát psí pisoáry pořídit.
4: Má to fungovat tak, že ten pisoár by měl pejska nalákat pachem jiných psů, kteří tu potřebu vykonali už u toho pisoáru. Když je naláká, tak to funguje. No. Měli by prostě tu potřebu vykonat u toho psího pisoáru a ne potom poškozovat fasády domu.
2: Vysvětluje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Zda to bude fungovat, se teprve uvidí. V tuto chvíli jsou v Jihlavě pisoáry dva. Pokud se osvědčí, může jich do budoucna přibýt.
4: Podle ohlasů lidí, kteří v centru bydlí a kteří si stěžují na to, že právě pejsci jim poškozují domy. Když řeknou, psí pisoáry vůbec nefungují, anebo naopak výrazně se to snížilo, tak jich přidejte víc.
2: Aktuálně můžou jihlavští psi své vlastní toalety využít vedle kostela svatého Jakuba Většího a také kousek od parku Gustava Málera. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Starý

0: 9.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Spolupráci v oblasti zdravotnictví a technického vzdělávání se snaží prohloubit Vysoká škola polytechnická v Jihlavě spolu s krajem Vysočina. Obě instituce proto nově podepsaly memorandum o další podpoře a rozvoji zmíněných oborů. Cílem je naplňování personálních a odborných potřeb v regionu. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se dnes a zítra v referendu vyjádří k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů. Vybudovat ji chce v areálu Hůrka společnost Quail. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a v petici také obyvatelé blízkého okolí. Novou podobu prostranství před hlavním vlakovým nádražím v Brně určí architektonická studie. Magistrát ji chce mít hotovou příští rok. Studie zahrne oblast od Nových sadů po Benešovu ulici s lokalitou kolem autobusového nádraží před hotelem Grand. Příští rok by měli dělníci začít s odkládanou rekonstrukcí podchodu pod kolejemi. Belgie dnes ochromí stávky a protesty, které pořádají odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušena veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti, za Ventem. Dnešní stávka už je 10. velkým protestem proti politice belgické federální vlády od začátku loňského roku. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil. A počasí převažovat by dnes mělo polojasné, přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opravy Znojemské ulice v Jihlavě se přesunuly do další etapy. Neprůjezdný je teď úsek od čerpací stanice po odbočku ke střelnici. Práce tam potrvají do 19. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 8:32.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: Chlapce v pasci a Marika Gombitová v 8.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Možná, že Mariku Gombitovou o tomto víkendu uvidíte zpívat naživo, protože zítra v pražské O2 aréně proběhne velkolepý narozeninový koncert Mariky Gombitové. Slaví kulatou 70, pozvala si spoustu hostů, tak pokud tam zítra jedete, pozdravujte ji a koncert si užijte.
1: Komunální volby 2026.
0: Část obyvatel Jihlavy bude nové zastupitele vybírat jinde než v předchozích letech. Město snižovalo počet volebních okrsků a některé místnosti magistrát přesunul přímo do svých budov, aby nemusel platit za jejich nájem. A pracovníci města do nich v těchto dnech rozváželi potřebné vybavení.
2: Zástěny a urny teď pracovníci nesou do jedné z mateřských škol v Jihlavě. Procházejí šatnou, kde mají ještě děti uložené věci. Na děti dohlíží Vendula Boučková, učitelka mateřské školy.
3: Děti by se asi úplně nerady hrály ve volební místnosti, takže v pátek, až děti odejdou, tak všechno nastěhujeme do ložnice a tady bude pro občany na volby prostor na to, co potřebují.
2: Daniel Doležal teď uložil do místa, kde děti normálně spí po obědě, židle a volební urny.
4: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna, nástěnku na propagační předměty a instrukce, tyč na vlajku, 30 místností je, někde se vozí víc, někde míň, podle toho, kolik je tam voličů.
2: Jihlava snížila letos počet volebních místností, jak uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
5: Z 58 na 35, to znamená 23 volebních místností nebo volebních okrsků, zaniklo, ale jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
2: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Bryan Adams, 9:03.
1: Počasí.
0: Je čas na předpověď počasí, postará se o ní meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji vám hezké páteční ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaký bude 9. říjnový den, tedy ten dnešek z pohledu počasí?
2: Takový polojasný oblačný, ale ona ta oblačnost může a je být částečně průsvitná, takže chvílemi bude prosvítat přes ní to sluníčko víc, chvílemi méně. Potom takové větší zatahování bude nastávat až někdy k večeru, kdy postupně od severozápadu by tedy měla být obloha zatažená a už někdy v pozdějších večerních hodinách se spíš ale s malou pravděpodobností může na severu a západě kraje vyskytnout slabý déšť. Toho potom zřejmě bude přibývat během noci. Teploty odpoledne dnes 11 až 14, na jihovýchodě kraje to může být až k 16 stupňům Celsia a vítr bude foukat a on vlastně už začíná foukat takový svížnější, mírný západní, později odpoledne ale bude přechodně slábnout a změní se na jihozápadní.
0: Teploty dnes 10 až 13, jak vypadá víkend?
2: Víkend, hlavně sobota, ta bude asi taková deštivější, kdy čekáme vlastně už v noci přicházející srážky od severozápadu. Vypadá to na takový spíš slabší občasný déšť a zítra po většinu dne taktéž, ale tam už nebude asi, nebo nebudou ty srážky takové slabé, ale prostě takový normální občasný déšť nebo přehánky zítra po většinu dne, obloha zatažená. No a později večer, až se začne ta oblačnost od severozápadu rozpouštět, bude jí postupně ubývat, srážky budou ustávat a teploty zítra o něco nižší, asi ta 16 na jihovýchodě kraje už ne, takže nejčastěji těch 11-14. Vítr mírný jihozápadní, během dne se bude měnit na západní, částečně zeslábne. No a ta neděle, ta by mohla být taková relativně slunečnější oproti sobotě a také s menší pravděpodobností výskytu srážek. Tam čekáme jenom takové spíše lokální přehánky, pokud se vůbec tedy nějaké vyskytnou. No a teploty v neděli, ty by měly být většinou tak zase mezi těmi 13 až 16 stupňů. Celsia.
0: Předpovídá meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: Minulý týden mi policajti sebrali body za rychlost, no. V pátek při nákupu v obchodňáku jsem nějaký body dostala. No tak jsem si je nalepila na řidičák a jsem v pohodě.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. Velké Pardubické se zúčastní dva koně ze Shoře u Jihlavy. Spojené státy obvinili bývalého venezuelského prezidenta z týrání politických odpůrců i cizinců. Dnes nás čeká slunečný, ale chladný a větrný den. Teploty maximálně 13 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Tomáš Kolátor. Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje proč.
2: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
0: Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Podle nich by totiž novinka při současném znění mohla paradoxně oslabit postavení spotřebitelů, protože by jejich ochranu před věřiteli ze speciálního zákona přesunula do pravomocí vlády. Hned dva koně z Vysočiny se v neděli objeví na startu Velké Pardubické. Ve Shoři u Jihlavy teď na dostih trénují Godfrey a High in the Sky. Oba do Pardubic odjedou v neděli ráno.
3: Teď je vyčistěj, daj si seníčko, dostanou oves a budou mít odpolední klid.
4: Nejdřív trénink, pak volnější procházka v kolotoči a následně odpočinek. Oba koně, kteří ze Shoře zamíří na Velkou Pardubickou, mají poslední týden trochu volnější režim.
3: Teď už opravdu poslední týden, se dá říct, v úterý ještě šli takovou lehčí práci, trošku si zaskákat. A teď už ty koně jenom se pohybujou a už je necháváme trošičku, aby byli takový veselý a navnadění na ten dostih.
4: Vysvětluje trenér Dalibor Térek s tím, že koně už zkušenost s Velkou Pardubickou mají. Godfrey byl v roce 2024 jedním ze dvou vítězů. High in the Sky loni doběhl druhý. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce i americké občany. Soud zároveň zamítl žádost prezidentovy manželky, aby kvůli nemocnému srdci mohla do procesu zůstat v domácím vězení. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu.
5: Prokurátor Jamie McDonald, který za Spojené státy žalobu vede, popsal, že Maduro schvaloval metody mučení. Jednomu vězni vyhrožoval, že mu zabije dítě. Jeho žena Celia Floresová podle prokuratury pomáhala celý systém budovat. Obžaloba popisuje 9 obětí, mezi nimi 3 Američany. Soud Floresové domácí vězení zamítl, důkazy proti ní totiž považuje za silné. Maduro obvinění odmítá. Pokud je soud uzná vinnými ve všech bodech, hrozí oběma nejméně 50 let vězení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejista David Pastrňák zazářil v nočním utkání zámořské NHL. Kapitán Bostonu se 2 góly a 2 přihrávkami podílel na triumfu Bruins nad Utahem 6-1. Jednu asistenci si v utkání připsal také další útočník domácích Pavel Zacha. Gól dal v noci na dnešek také Adam Klapka z Calgary. Jeho tým ovšem podlehl Coloradu 3-7.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou je 6 stupňů, v Libici nad Doubravou nebo Dukovanech 7. Převažovat by dnes mělo polojasné, přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Vysočina je aktuálně bez nehod, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezký páteční den, máme 4 minuty po 9. hodině, startuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Venku nám dozrávají ještě poslední druhy ovoce, což je symbol podzimu, takové to, že zima už se blíží. No ale my všechno tohle ovoce zúročíme v dnešních dobrotách Dáši Kubíkové. Co takhle ho dát pěkně pod maso? Recept si poslechněte už za chvíli.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Jablka, švestky a hrušky jsou typické podzimní ovoce a receptů na sladká jídla máme vyzkoušených opravdu hodně. Použít je ale k masu, to zase tak často neděláme a proto si právě dnes vyzkoušíme dát čerstvé zralé hrušky k dušenému hovězímu.
2: Kombinaci masa s ovocem je dobré dát občas šanci a podzim je pro takové experimenty velmi vhodný. Pokud budete mít více času na dobrý oběd z rozpadajícího se hovězího masa, tak určitě neváhejte. K dušení jsou ideální takové části hovězího, které jsou bohaté na kolagen. Měly by mít mramorování a to z nich úpravou udělá dokonale křehké a šťavnaté maso. Univerzální možností k dušení je hovězí plec, vyzkoušet můžeme i hovězí líčka. Stačit nám bude půlkilový nebo o něco větší kousek, záleží, jak velkou máte rodinu. Vezmeme větší silný hrnec a v něm maso nejprve v celku opečeme ze všech stran na olej a dáme stranou. Výpek využijeme dále. Orestujeme v něm nasekanou cibuli a 3 stroužky česneku do zlatova. Maso vrátíme a okořeníme. Přidáme tedy 3 hřebíčky a 0,5 lžičky mletého zázvoru. Osolíme a opepříme, podlijeme lžící citronové šťávy a dostatkem vody a dusíme alespoň hodinu a půl. Potom, když je maso skoro měkké, přidáme na kolečka nakrájené 4 mrkve a dále dusíme. Nakonec přidáme 4 hrušky, které jsme nakrájeli na klínky a zbavili stopek a jádřinců. Na poslední část dušení podlijeme 1 deci bílého vína a pak už jen hlídáme, až jsou hrušky měkké. Je hotovo, můžeme podávat. Hřebíček a ostatní vůně z tohoto jídla udělají naprostou delikatesu. Jako přílohu jsem si dala šťouchané brambory. Tak to také zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Jak už víte z našich zpráv, na Velkou Pardubickou se chystají hned 2 koně ze Zhoře u Jihlavy, tedy Godfrey a High in the Sky. Už se podle trenéra na dostih těší, trénovali na něj celý rok. Víc si poslechněte už za pár minut v reportáži.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Marek Ztracený, Vlastní svět v 9 hodin 20 minut. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Do stěhu Velká Pardubická se tuto neděli zúčastní nejméně koní od roku 1993. Do závodu jich totiž odstartuje pouze 10. Hned dva z nich přitom přijedou z Vysočiny. Ve Zhoři u Jihlavy se na jeden z nejtěžších dostihů připravují koně Godfrey a High in the Sky. Oba navíc budou patřit mezi favority.
1: Oni se vždycky před prací a po práci se tady takhle rozehřejou, pak na ně skočí tady jockeyčci a jedou na dráhu a tam probíhá vlastní trénink.
2: Koně High in the Sky a Godfrey míří od tréninkového kolotoče do stájí. Tam dostanou najíst a ošetřovatelé je vyhřebelcují. Na Velkou Pardubickou se podle trenéra Dalibora Tereka chystají dlouhodobě.
1: Ten závod se připravujeme celoročně, to není, že by to byla otázka nějakých posledních týdnů. Teď už opravdu poslední týden, se dá říct, v úterý ještě šli takovou lehčí práci trošku si zaskákat a teď už ty koně jenom se pohybujou a už je necháváme trošičku, aby takový veselý a navnadění na ten dostih.
2: Oba koně totiž zřejmě přesně vědí, co je čeká.
1: Já si myslím, že jo, že už to velice dobře vědí, že se na ně něco chystá, protože ten program na ten dostih je tady hodně podobný, takže už vědí, že když dostanou tu práci, tak jsou takový unavený a pak když dostanou ten klídek, že zase čeká nějaký výkon, takže myslím si, že o tom vědí, že jsou takový soustředěný a veselý.
2: Podle Dalibora Téreka jsou koni na dostih dobře připravení a s Velkou Pardubickou mají své zkušenosti. Godfrey byl v roce 2024 jedním ze dvou vítězů. High in the Sky loni doběhl druhý. Jak se závodníkům zadaří letos, zatím ale trenér neodhaduje.
1: Pro mě je Velká Pardubická tak otevřený dostih, že opravdu se může stát cokoliv a vyhrát kdokoliv, takže samozřejmě nás pasují mnozí experti a bookmakeri do roli favoritů, což nás samozřejmě těší, ale já sám si nedokážu do žádného dosti utroufnout, jakože by jsem si byl s něčím jistý. To prostě v tomhle sportu neexistuje.
2: Godfrey bude závodit s jockeyem Janem Faltejskem, se kterým už dostih dříve absolvovali. Na High in the Sky usedne Ondřej Velek. Ten s ním pojede poprvé.
1: To patří k tomu, k té práci toho profesionála, toho jockeye. On se bude vlastně spoléhat na to, co já mu řeknu, jak si představuju, že ten průběh dostihu a co pro toho koně je nejlepší a bude se to snažit splnit. Samozřejmě pak na tom koni sedí on a v tu danou chvíli se bude muset zařídit a podle sebe.
2: Koně musí s jockeji zvládnout dostih o délce skoro 7 kilometrů s 31 překážkami. Letos se na startu potká celkem 10 závodníků. Ze Zhoře u Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni pokračujeme dál se švédskou skupinou ABBA a připomínám, že i dnes nás čeká další díl pořadu Bejvávalo, ve kterém se zaměříme na lněnici.

0: tou žílu. Řeč bude o lnici, žlutě kvetoucí bylince, které se také říká květel. Za dávno minulých časů z ní báby kořenářky vyráběly mast na takzvanou zlatou žílu. Tušíte správně, že jde o nějaký neduch či chorobu, ale o jakou? Tedy, takhle se kdysi říkávalo hemeroidům. Recept na výrobu oné masti byl dlouhá léta všeobecně utajován. Ovšem dnes umíme jednoduše říci, že se to tehdy dělávalo vlastně stejně, jako se dnes připravuje mast měsíčková. Tedy čtvrt hrsti čerstvých vršků lnice nasekej na drobounko a dej do půl kila vepřového sádla v hrnci. Lepší je nějaký větší. Pak to dej na kamna, říkávala prabába, a přiveď k varu. Dávej pozor, najednou to silně vzkypí, proto máš ten hrnec větší. Když to má var, ještě to pořádně promíchej, prohřej a odstav. Přikryj to pokličkou a nech to do rána stát. Potom to přihřej a přes plátínko to přeceď. Dobře všechno vymačkej. Zbytek už můžeš použít jako obklad. A nezapomeň to schovat do studena. Mast je to dobrá nejen na zlatou žílu, ale i na jiná vnější drobná poranění. Při zlaté žíle je dobré ji použíti po sedací koupeli a současně pít čaj zelnice. Aspoň tak to staré bylinkářky doporučovaly.
1: Bejvávalo. Tématu hemoroidů se budeme věnovat i za pár minut. Zůstaneme v tomhle tématu i v pořadu Minuta pro zdraví. Tak si naše dopolední vysílání užívejte společně s námi a s Ivone Přenosilovou. Tak.

0: zdraví. Mnoho lidí to trápí, ale jít k lékaři je až donutí dlouhotrvající potíže. Mluvíme o hemoroidech. Proč vůbec vznikají a dalo by se tomu předejít?
1: Většinou na vzniku spolupůsobí více faktorů. Vznikají v důsledku zvýšeného tlaku v oblasti konečníku, kdy dochází k rozšíření, popřípadě i zánětu žil v těchto místech. Roli může hrát dědičnost, s tím moc neuděláme, ale mnoho věcí ovlivnit můžeme. Pokud je zvýšen tlak v důsledku obezity, určitě pomůže zhubnout. Pokud je příčinou zácpa, zase se dá zapracovat na tom, abychom zácpu vyřešili. Dbali na vhodnou stravu s dostatkem vlákniny, na dostatečný příjem tekutin, nezapomínali na pohyb i to, že při dlouhodobém sezení máme na chvilku stát, projít se, abychom trvajícímu tlaku odlehčili.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Už za pár hodin se po celé České republice otevřou volební místnosti. A taky vás zajímá a zajímalo, co se asi děje s tím vaším hlasem po tom, co se volební místnosti uzavřou. Pokud ano, zůstávejte s námi a poslechněte si další díl našeho volebního speciálu a průvodce, ve kterém vám řekneme, co všechno takové sčítání obnáší, i kdybychom už mohli znát výsledky.

0: Alan Charlie, o tom zpíval Jakub Smolík v 9 hodin 49 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Volební místnosti po celém Česku se dnes otevřou úderem 14. hodiny. V komunálních i senátních volbách budete dnes moci hlasovat až do 10. hodiny večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra, a to mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem potom, co ho vhodíte do volební urny, to vysvětlí další díl volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém Mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Jasně. Nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Vysoká škola polytechnická podepsala memorandum s krajem Vysočina. Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Dnes nás čeká slunečný, ale chladný a větrný den. Teploty maximálně 13 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor.
1: Volby 2026.
0: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin. Zítra pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem 3, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
2: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
0: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Spolupráci v oblasti zdravotnictví a technického vzdělávání se snaží prohloubit Vysoká škola polytechnická v Jihlavě spolu s krajem Vysočina. Obě instituce proto nově podepsaly memorandum o další podpoře a rozvoji zmíněných oborů. Cílem je naplňování personálních a odborných potřeb v regionu.
3: Kraj Vysočina i Vysoká škola hodlají spolupracovat v odborných praxích studentů. Chtějí vzájemně sdílet a využívat data. Vysoká škola může podle memoranda pomoct se vzděláváním krajských zaměstnanců. Dokument dále zmiňuje i spolupráci v oblasti rozvoje podnikatelského prostředí nebo podporu vědeckých a výzkumných činností. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
4: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
5: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisté Plzně porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-1 a jsou v tabulce nově čtvrtí. Utkání ovlivnilo střídání brankářů Českých Budějovic. Zraněného Strmeně střídal v 9. minutě Mařík a ani se nestihl rozcvičit. Mluví o tom střelec poslední branky v utkání, útočník Plzně Jan Schleiss.
6: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
0: V dalším čtvrtečním utkání pražská Sparta doma podlehla Brnu 3-4 v prodloužení. A basketbalisté Hapoelu Tel Aviv s Tomášem Satoranským prohráli v evropské lize na palubovce Valencie 82-93. Satoranský zaznamenal 9 asistencí, 4 body a 4 doskoky. Valencie zůstává v soutěži neporažená.
1: Počasí.
0: Jihlava Bystřice nad Pernštejnem hlásí 8 stupňů, v Černovicích jich je 6. Převažovat by dnes mělo polojasné, přechodně oblačné nebe. Večera v noci se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody či větší komplikace na silnicích Vysočiny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme 4 minuty po 10. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a kováři z Vysočiny letos bodovali na Hefajstonu. Na mezinárodním setkání uměleckých kovářů vyrobili 2,5 metru vysokou sochu. Dnešní příběh z Vysočiny vás za pár minut vezme přímo do dílny ve Štěměchách na Třebícku.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Historie kovářského řemesla sahá až do 3. tisíciletí před naším letopočtem a stále i po těch 5000 letech je potřebné a nestrácí na atraktivitě. Václav Noha ze Štěměch sice má řemeslo v genech, ale cestu si k němu našel sám. Dnes se svými spolupracovníky sklízí úspěchy i na mezinárodních soutěžích.
2: Vstupuji do kovárny Václava Nohy ve Štěměchách na Třebíčsku. Je tady ten správný randál, oheň ve výhně hoří.
3: Já vás zdravím.
2: Vy máte kovařinu v rodu?
3: Dá se říct, že ano. Můj praděda byl kovář.
2: Zažil jste pradědu?
3: Nezažil jsem ho, bohužel. Od dědečka mi zbyly pouze pákové nůžky.
2: Jsou tady někde?
3: Máme venku pod přístřežkem, takže občas na nich ji stříháme. V kovárně ve Štěměchách jsme tři.
2: Jak si hledá kovář své parťáky, protože vy musíte být sehraní?
3: Jednou jsem zavítal Dan. Povídá, hele, já budu mít po škole za chvilku, můžu tady začít u tebe dělat. Říkám, jasně, tak choď na brigády. No a tak jsme se dali do kupy. No a v posledních 2 letech jsem ještě nabral tady Vojtu, dalšího parťáka.
2: Já se dívám, tamhle v rohu kovárny stojí i socha.
3: Jak jsme se osvědčili v těch bránách, plotách, mřížích. No a postupem času nás oslovovali třeba obce, by jsme zkrášlili nějaké prostředí. A tím se třeba dostáváme na Mařenku, kde máme krásnou rozhlednu.
2: Jako kousek odtud.
3: Ano, ano, tam jsme dělali přes 2,5metrovýho velkého anděla. Přímo Štěměchy jsme dělali do Šepkovic a momentálně, co tady vidíte?
2: Pojďme k té soše, je to hlava v dlaních.
3: Zákaznice z Roseče, děláme tam dlouhá léta kování na velký vrata, různý panty, mříže, zábradlí do takového velkého statku a paní přišla, že bude mi narozeniny, že by si přála od nás nějakou plastiku. Se trošku ptáme vždycky, co má paní ráda. Paní říká, mám ráda přírodu, bude to na růže, musí se potom brnout růže. A já říkám nějakou indici a ona, mám ráda dlaně, prsty, ruce.
2: To je nádhera, když se tím budou proplétat růže. Vaši kolegové odešli. A tady je neuvěřitelné ticho najednou.
3: No vidíte, to je taky napínavý, že se nepracuje.
2: Vy také jezdíte na známá kovářská setkání na hradě Helvštíně. Dokonce jste byli už i vybráni jako ta kovářská skupina, která vyková plastiku přímo v kovárně na hradě.
3: Zavolali z hradu, pane Noha, vybrali jsme vás na letošní fórum. Tak...
2: Co bylo? Bylo hurá, anebo vás oblil pot?
3: Víte co, je to největší akce v Evropě, možná i na světě, že jo. Přišlo 8,5 tisíce lidí, přes 550 kovářů nahlášených. Už tam mezi 25 let. S tím, že 15 let tam vystavujeme.
2: Věděli jste už, když jste jeli na Helvštín, co tam budete dělat, nebo to musí být všechno až na místě?
3: Ne, tohle to se nesmím podcenit. Půl roku jsem měl v hlavě už jakoby co. Po nákresu se udělal model 1:4.
2: Měli jste svoje nářadí, vezli jste si, co jste mohli, kromě výhně?
3: Vezli jsme si spoustu vercajku svýho na prokovávání, špalky, různý sekáče, kladiva, které nám sedějí. Tam ty nástroje jsou, to jo, ale nejsme na to zvyklí a jak vezmem trošku jiný kladivo, tak je to trošku jiný. No.
2: Možná bychom měli říct název té plastiky.
3: Zrozen v ohni. Povedlo se nám to, jsme s tím spokojení.
2: Musím oslovit i vaše parťáky.
4: Partl Vojtěch.
5: Dan Zbránek. Kove se nám tady dobře.
4: Jsme tady spíš jako kolegové všichni. Každý má svůj názor, může ho říct a pak se dohodneme.
2: Bolí vás ruce?
4: Ze začátku jo, ale teď už po těch letech už ne.
2: Ze Štěměch Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A víte co, na Třebíčku zůstaneme. V jedné vesnici na Vysočině totiž budou mít po 20 letech prvního zastupitele. Okrci na Třebíčku totiž od roku 2006 vládly výhradně ženy, takže zastupitelky. A my už teď víme, že mezi ně přibyde i jeden muž. Více nabídneme v souhrnu volebních zajímavostí už za pár minut. Ve studiu přivítáme kolegu Daniela Zacha.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vládili v horácké multifunkční aréně Děti ráje společně se Sagwanem Toffym a měli velký úspěch. 700 měst, městysů a vesnic na Vysočině čekají komunální volby a jeho západní i severovýchodní okraj regionu taky první kolo těch senátních. Do hlasovacích místností můžeme vyrazit dnes od 14:00 odpoledne do 10:00 večer, zítra znovu od 8:00 ráno do 14:00 odpoledne a zajímavosti právě vztahující se k volbám pro nás vybral i reportér Daniel Zach. Dane, přejeme krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne a začnu z Ostra, totiž Vysokou Lhotou na Pelhřimovsku, což je početně nejmenší vesnice. Naposledy v roce 2022 tam měli 15 zapsaných voličů a přišlo jich 6, což byl zároveň přesný počet kandidátů, vybíralo se 5 zastupitelů. Na podzim 2021 měli dokonce předčasné volby, kdy bylo na lístku 5 jmen a určitě minimálně jeden z kandidátů nepřišel, protože voliče měli jen 4. Aktuálně na listině funguje 5 jmen kandidátů, tak uvidíme, kolik se sejde těch voličů.
0: Vymykají se dlouhodobě některé obce na Vysočině tím, jak tam právě končí volby?
1: No letos po 20 letech tedy skončí jedna tradice a zajímavost vztahující se k Okarci na Třebíčsku. Tam od roku 2006 vzdorují heslu běda mužům, kterým žena vládne. Totiž starostka, místostarostka a zastupitelka jsou termíny, které dobře znají, ale starostu, místostarostu ani zastupitele tam celých 20 let neměli. My už teď víme, že právě tohle se změní. Původní, i když se postupně obměňovala sestava žen, kterým je dnes od 50 do 72 let, totiž končí kompletně. A protože mají jen jednu pětičlennou kandidátku, je už teď prakticky jasné, že je nahradí ženy, dvacátnice a třicátnice, ale k nim, a to je hlavní změna, s nimi je tam i jeden muž. No a ještě dnes ve 3:00 odpoledne se právě z Okarce přihlásí můj kolega, respektive kolegyně Veronika Bartes-Vohralíková.
0: Je právě okárecká dlouhodobá ženská převaha něčím výjimečná?
1: No tou dlouhodobostí právě ano, a když jsem se díval, tak v celém Česku navíc ve volbách, které za necelé 4:00 vypuknou, najdeme jen 3 takové obce, kde je tedy jen jedna kandidátka a ta je čistě ženská. Naopak čistě mužských jsem jen na Vysočině našel 28, nejméně 3 na Žďársku, zrovna na Třebíčsku jich je nejvíc 8.
0: Dane, můžeme už teď říct, jakou můžeme očekávat účast voličů?
1: No, když budeme vycházet z předchozích zkušeností, tak velkou. Komunální volby jsou po specifických prezidentských, no a pak po sněmovních nejvyhledávanějšími. A nad to právě na Vysočině, jako v jediném kraji, před 4 lety přišla víc než polovina všech oprávněných obyvatel, skoro 53%. Celorepublikový průměr byl přitom 46%. Připomínám, lidé na Žďársku a Pelhřimovsku, ty budou volit i senátora. Tam bývá tedy účast slabší. Na Žďársku naposledy v roce 2020 přišlo k prvnímu kolu 38% voličů, k tomu druhému 19%. A čísla za Pelhřimovský obvod jsou ještě nižší, 36% respektive 15%. Kolega Milan Soldán, ten se po 14:00 odpoledne přihlásí z čerstva právě z Pelhřimovska, a to konkrétně z vesnice Píšť, protože poté, co se tam v posledním týdnu úplně rozpadla kandidátka, komunální volby se v Píšti neuskuteční a budou tam mít pouze a jen ty senátní. A my budeme také sledovat, jak se tahle netypická situace projeví a ovlivní zájem voličů.
0: Jsme zvědaví na ty informace. Vysočinu čekají komunální volby, stejně jako volby do prvního kola těch senátních. O tom nás informoval i Dan Zach, jak už řekl. Budeme všechno pro vás sledovat a všem vás informovat. Dane, děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Komunální volby 2026.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě pokračujeme dál už za pár minut také s Bárou Kvapilovou. Čeká nás totiž další díl pořadu Jak nenaletět, tak si ho rozhodně nenechte ujít i vy, protože když se ho poslechnete, tak budete zase o něco chytřejší a hlavně nenaletíte. Telefonáty falešných bankéřů, to je téma, na které se zaměříme. Sníh.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti. Natáčela o tom redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že taková

0: tyhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
1: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
0: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
1: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
0: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby si lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
1: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: A v pondělí si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Do 11. hodiny otevřeme ale další téma, to pochoutkový rok. Na podzim si s námi budete moci užít posvícenské pečení. O 6 skvělých posvícenských pochoutek se s námi podělí jeden z vítězů soutěže Peče celá země, a to Vojtěch Vrtiška. Co bude péct v neděli v pochoutkovém roce, to se dozvíte už za pár minut. Teď posílám Lenku Filipovou, až budem to mít. Hezké dopoledne s námi.
4: Kup mi den, kup mi noc,

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: David Dale, skladba akorát v 10 hodin 49 minut v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. V neděli nás v pochoutkovém roce čeká první posvícenské pečení s Vojtou Vrtičkou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi budete péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
1: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtičkou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
1: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
1: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
3: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
1: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat. A budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
0: Na první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď, a to na stránkách www.pochoutkovirok.cz, kde také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen, třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo naprosto nové kuchařky vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Poslouchejte v neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok a dozvíte se víc.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Novela zákona, který má posílit ochranu živnostníků před věřiteli, by mohl části podnikatelů stížit přístup k úvěrům, varuje asociace. Velké Pardubické se zúčastní dva koně ze Zhoře u Jihlavy. Po dvou útocích nožem na školách polská policie zadržela další mladistvé kvůli výhruškám na internetu. Dnes nás čeká slunečný, ale chladný a větrný den. Teploty maximálně 13 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Ministerstvo financí připravuje zákon, který má živnostníky lépe chránit při nesplácení dluhů za úvěry. Některým by ale mohl paradoxně zkomplikovat přístup k potřebným půjčkám, říká šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
2: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
0: Výhrady k novele mají i některé neziskové organizace. Vadí jim například to, že by se přesné parametry ochrany nejen podnikatelů, ale všech spotřebitelů měly nově stanovovat nařízením vlády. Hned dva koně z Vysočiny se v neděli objeví na startu Velké Pardubické. Ve Zhoři u Jihlavy teď na dostih trénují Godfrey a High in the Sky. Oba do Pardubic odjedou v neděli ráno.
3: Teď je vyčistěj, daj si seníčko, dostanou oves a budou mít odpolední klid.
4: Nejdřív trénink, pak volnější procházka v kolotoči a následně odpočinek. Oba koně, kteří ze Zhoře zamíří na Velkou Pardubickou, mají poslední týden trochu volnější režim.
3: Teď už opravdu poslední týden, se dá říct, v úterý ještě šli takovou lehčí práci trošku si zaskákat a teď už ty koně jenom se pohybujou a už je necháváme trošičku, aby byli takový veselý a navnadění na ten dostih.
4: Vysvětluje trenér Dalibor Térek s tím, že koně už zkušenost s Velkou Pardubickou mají. Godfrey byl v roce 2024 jedním ze dvou vítězů. High in the Sky loni doběhl druhý. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Polská policie zadržela v Mazovském vojvodství další čtyři mladistvé, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrušky zabíjením lidí. Po dvou útocích na školách tento týden se na internetu šíří nepodložené zprávy, že jde o organizovanou operaci a útoků má přibývat. Policie vyzývá obyvatele, aby zachovali klid a vyhnuli se hysterii.
5: Ve středu 19-letý student napadl nožem několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence. V batohu měl také po domácku vyrobenou výbušninu. Zranil 9 lidí. Ve čtvrtek 15-letý bývalý student napadl nožem 3 zaměstnance základní školy v Leščidolu Novinách. Jedna z napadených zraněním podlehla.
6: Zvýšíme počet policejních hlídek v okolí škol. Hlídky by nejméně jednou denně měly zacházet i přímo do škol.
5: Řekl premiér Donald Tusk v reakci s tím, že stát musí předejít případným případům následování. Připomněl také legislativní práce na zákazu závadného obsahu na sociálních sítích, včetně nebezpečných výzev nebo šikany pomocí deepfakeu. Tyto hotové zákony ale prezident vetoval. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejista David Pastrňák zazářil v nočním utkání zámořské NHL. Kapitán Bostonu se 2 góly a 2 přihrávkami se podílel na triumfu Bruins nad Utahem 6-1. Jednu asistenci si v utkání připsal také další útočník domácích, Pavel Zacha. Gól dal v noci na dnešek také Adam Klapka z Calgary. Jeho tým ovšem podlehl Kolorádu 3-7. A hokejisti Jihlavské polytechnické školy vstoupili do univerzitní ligy vítězstvím. V druhé divizi porazili VŠHT Alchemist 1-6. První domácí utkání hlavské studenty čeká příští čtvrtek. V horácké aréně přivítají tým Šavs Rakuns Mladá Boleslav.
1: Počasí.
0: Třebíče a Telči je 9 stupňů, ve Velké Mezříčí 10. Převažovat dnes bude polojasné nebe. Večer se postupně zatáhne a k půlnoci se může objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor u Kostelce na Jihlavsku, v části Nový svět tam máme hlášenou nehodu. A na dálnici D1 ve směru na Brno čekejte od kilometru 154,5 nesouvislou kolonu kamionu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné páteční dopoledne ve společnosti Dobrého dopoledne vám i po 11. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Už za týden, tedy v pátek 16. října, se kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě promění v ráj milovníků knih. Začne totiž 36. podzimní knižní veletrh, který letos provází motto Knihy jsou geniální přítelkyně. Co všechno nabídne a na které autory se můžeme těšit, to nám prozradí dnešní host Dobrého dopoledne, a to Markéta Hejkalová, spisovatelka, překladatelka z finštiny, zakladatelka a taky ředitelka veletrhu a také členka Pen klubu. Krásné dopoledne, vítejte.
8: Dobrý den.
7: Tak my si společně dnešní dopolední rozhovor užijeme, doufám, že vy taky, tak zůstávejte s námi.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Už příští týden v pátek úderem 10. hodiny to všechno odstartuje. Na mysli mám 36. podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jsem moc ráda, že si našla čas jeho zakladatelka, taky ředitelka Markéta Hejkalová, která je dnes mým hostem. Ještě jednou vítejte a hned na úvod pojďme probrat to motto. Knihy jsou geniální přítelkyně. Proč jste letos zvolili právě tuhle myšlenku a dávají nám knihy něco, co lidi třeba nedají nebo co u lidí nenajdeme, abych byla přesnější?
1: To je moc dobrá otázka a děkuju za pozvání. Já jsem si našla čas moc ráda. Geniální přítelkyně se jmenoval čtyřdílný román italské spisovatelky Eleny Ferrante, který byl před časem takový světový bestseller, takže to motto je jednak podsta literatuře a vůbec velkým románům a připomíná to, co se říká, že román je prostě ten královský žánr literatury. Ale také to vyjadřuje skutečnost, kterou my třeba říkáme u nás jinak. Kniha je nejlepší přítel člověka, ale kniha je rodu ženského, tak proč by to nemohla být přítelkyně? A knihy nám pomáhají, jednak nás baví, jednak nás třeba utěšují, jednak nám sdělují něco, co nevíme. Pomáhají nám prostě najít cestu tím někdy spletitým labyrintem světa a života. A my si k ním musíme najít cestu. Myslím si, že knihy nejsou víc než lidé, rozhodně nejsou víc než lidé, živí lidé jsou důležitější, ale knihy mají pro nás velkou výhodu, protože oni od nás nevyžadují žádnou interakci. Oni pokorně čekají v knihkupectvích, v knihovnách nebo na stáncích stavovatelů podzimního knižního veletrhu, až je objevíme a pak nám nabídnou všechno.
0: No, do Havlíčkova Brodu letos míří rekordních 159 vystavovatelů. Co to znamená pro návštěvníky a v čem bude třeba ten letošní ročník výjimečný?
1: No, pro návštěvníky to znamená především velikou možnost výběru. Možná to bude trošku i náročnější pro jejich peněženky a možná to není úplně radostná zpráva pro jednotlivé vystavovatele, protože čím víc vystavovatelů, tím více ta pozornost rozptýlí. Ale já si myslím, že to je důležité, aby podzimní knižní veletrh také poskytl vůbec představu a zprávu o stavu českého knižního trhu a české knižní kultury. A těch 159 je opravdu vysoké číslo a musím říct, že tak skoro možná 20% z nich jsou malí začínající nakladatelé nebo autoři, kteří si vydali knihu vlastním nákladem, jednu knihu, dvě knihy, kteří v tom třeba pokračují. A já ne, že bych měla nějaký speciální program na jejich zvaní, ale ceny jsou vypočítané tak, aby si právě ta nejmenší místa, což jsou vlastně jenom části většího stolu, mohli dovolit i tihle autoři, aby mohli, jak se říká, přinést svoji kůži na trh a vidět, jak lidi budou na jejich knihu reagovat, protože to je často jiné, než třeba to vypadá na sociálních sítích. Pak tady je kniha, tady je čtenář, tady je autor a teď ti tři vstupují do takové nějaké interakce, do rozhovoru a lidé si nacházejí cestu ke knihám a knihy cestu ke čtenářům.
0: No, to jste mě přivedla k otázce, protože vy tu zkušenost máte, že se setkáváte s těmi svými čtenáři. Co to samotnému autorovi může dát, když má okamžitě tu zpětnou vazbu?
1: Tak někdy mu to může dát trochu depresi, někdy mu to může dát nadšení, když za ním lidi chodí, ale pro mě je to velice zajímavé vidět, jak lidi na ty knihy reagují. Třeba si zadívají se na obálku, přečtou si anotaci, pak dokonce někteří čtenáři píšou v těch čtenářských různých recenzích, no anotace nestála za moc, ale kniha byla skvělá, nebo taky naopak, nebo vidíte, že se do toho začtou, na které stránce tu knihu odloží, nebo jestli pokračují, a to je i při autorských čteních, kterých taky na veletrhu bude spoustu, že někdy ti lidi reagují správně, to je tak, jak to autor zamýšlí, smějí se na správných místech, třeba jim ukápne i slza na smutných místech, ale někdy to, co vám při psaní připadalo perfektní, tak vlastně při tom čtení nefunguje, což ale nevypovídá úplně o tom textu a v podstatě ani o autorech. Jsou autoři, kteří píší geniálně, jsou to nejenom geniální přítelkyně, ale geniální autoři, ale při tom autorském čtení vlastně neradi vystupují, jenom tak huhňají a není to nic moc. A naopak někdo si to vyloženě užívá a prezentuje se krásně a třeba ten text vždycky není tak geniální.
0: Věřím tomu, že se dneska i k těm autorským čtením dostaneme v rámci 36. podzimního knižního veletrhu, tak zůstávejte s námi.
2: Host Heli Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem pátečního dobrého dopoledne je Markéta Hejkalová, spisovatelka, překladatelka, zakladatelka, hlavně ředitelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a také členka PEN klubu o 36. ročníku podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, který nás čeká vlastně už příští týden v pátek. Touhle dobou si dnes povídáme. Vy veletrh pořádáte od roku 91. Dneska už je z něj velice významná knižní událost. Kolik zatím už jí stálo úsilí a práce, aby se to vlastně dostalo až sem do takovýchhle rozměrů?
2: No, děkuju za tu otázku. Hodně práce zatím stálo, ale byla to práce, která mě vždycky bavila a dávala mi smysl a měla jsem z ní radost. Ale v 90. letech a na začátku bylo úplně nejtěžší přesvědčit nakladatele, proč mají jezdit na knižní veletrh zrovna do Havlíčkova Brodu, který v té době byl známý třeba jinýma věcma. Byl to železniční uzel, bylo to centrum Bramborářského kraje, ale a literární tradice se s ním pojili třeba také, to byl Bohuslav Rejnek, Jaroslav Hašek, ale jinak s knižní produkcí neměl nic společného, kromě toho, že tam vždycky působili fungující a dobré tiskárny, ale hlavně na začátku 90. let vlastně ta naše země byla taková hodně pragocentrická. Byli jsme zvyklí, že všechno důležité se děje v Praze, maximálně v Brně, ale to Pražáci moc nepřipouštěli. Takže proč mají přijet zrovna do Havlíčkova Brodu? A to jsem možná začala dělat v pravý čas a v pravém místě, i když já jsem si nějak Havlíčkův Brod nevybírala jako místo konání podzimního knižního veletrhu. Já jsem se tam přeskěhovala za manželem, a takže jsem si ho vybrala jako místo k životu, ale možná to bylo dobře zvolené, že to bylo vlastně, je to v centru České republiky a když tehdy ještě bylo Československo, tak ani ze Slovenska tam nebylo tak strašně moc daleko. Pro Pražáky to nebyla Morava, pro Brňáky třeba a Moraváky to zase nebylo v Praze. Takže si tam zvykli, přijížděli tam a taky hlavně viděli, že tam mají publikum, že tam chodí lidi, kteří mají o knížky zájem. V tom byla výhoda menšího města, kde vlastně tehdy nebyla tak široká nabídka kulturních akcí a ani dnes není, samozřejmě ani nemůže být tak široká nabídka jako ve velkých městech. Takže lidi na ten veletrh rádi chodí a já doufám, to je taková moje fráze, že se pro ně stal za těch 36 let už součástí kalendáře, že tam prostě podzim rovná se knižní veletrh, jdu nakoupit knížky, jdu se podívat na doprovodný program. No a teď už nemusím nakladatele přesvědčovat, dokonce některé, kteří se hlásí po termínu, musím i odmítat, ale to není naštěstí moc. Teď musím koordinovat doprovodný program. Já ho nevymýšlím až na výjimky některých pořadů, ale musím každého umístit na správné místo, to navrhuji doprovodný program. Nakladatele přivážejí svoje autory, tak aby nebyli třeba dva podobní autoři podobného typu ve stejnou dobu, aby nebyl ve velkém sále někdo, na koho přijde málo lidí, naopak v salonku někdo, na koho přijde moc lidí a tak. Takže to je vlastně taková drobnější práce a s tím veletrhem je to takové, že vlastně není tolik práce, ale ten pro mě problém prostě zádrhel je v tom, že všechno se musí stát v pravý čas. Veletrh trvá 17 hodin a vy nemáte pak žádný čas. Teď se to tak úplně nepodařilo, a tohle jsem zapomněla, udělám to znovu. To na veletrhu nejde. Správný okamžik mine a je navždy pryč.
1: No, za těch 36 let, kdy přišel ten moment, vlastně to uznání toho, že to byl skvělý nápad, protože, jak jste říkala, ty začátky nebyly jednoduché přesvědčit nakladatelství, aby přijeli do Havlíčkova Brodu, ale teď už vlastně se nabízí sami. Byl tam někdy ten zlom, kdy někdo přišel a řekl, Markéto nebo paní Hejkalová, tohle byla skvělá volba?
2: Ten zlom přišel, musím říct, docela brzo. Ten zlom přišel v roce 1995, když na veletrh přijel tehdejší předseda parlamentu, sám spisovatel, dramatik a spolumajitel nakladatelství Atlantis Milan Uhde a najednou jakoby tím tomu veletrhu hodně pomohl, protože lidi si uvědomili, že to je důležitá akce, ten veletrh byl úplně stejný jako v roce 94, ale najednou jakoby si řekli, ha, a když tam jede předseda parlamentu, tak to asi stojí za to. A myslím si, že pak už to začali brát vážně, pak další moment přišel někdy v roce 2004, kdy jsem přestala říkat tomu trh, i když lidi v Brodě dodnes tomu říkají knižní trh a mně se to vlastně líbí, protože to je trh, to je veselý jarmark, ale taky jsem si všimla, že právě někteří návštěvníci si říkají, to je jenom nějaký trh, veletrh je důležitější, tak je to už veletrh. No a teď už jsem moc ráda, že to lidi berou vážně, že se o tom ví nejenom na Vysočině, ale i v Praze a dokonce i ve Frankfurtu, kde jsem o tom hovořila teď na Mezinárodním knižním veletrhu, kde bylo Česko hlavním hostem.
1: Takže jsme světoví.
2: Ano, přesně
1: tak. To je krásná zpráva. Markéta Hýkalová je dnešním hostem. Dobrého dopoledne.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Markéta Hejkalová, zakladatelka a taky ředitelka podzimního knižního veletrhu už o 36. ročníku, který nás čeká příští týden, nebo spíš odstartuje příští týden v pátek, si dnes s Markétou Hejkalovou povídáme. Kdybyste měla posluchačům doporučit několik setkání, které by si rozhodně neměli nechat ujít a které okamžiky by za to stály, tak jací autoři, jaká nakladatelství byste doporučila?
2: Tak já doporučím několik ne tak známých autorů třeba, k ním, že by si lidé jinak cestu nenašli, nebo na veletrhu by si cestu nenašli. Před tím chci ale říct, že ten program je opravdu velmi rozsáhlý, je tam skoro 100 pořadů a všechny si je můžete najít a jako v přehledně a předem připravit na stránkách www.hejkal.cz/veletrh. Ale tak, pojďme na pátek. A někdy se říká, že píšou samé ženy, že spisovatelé skoro neexistují. A tak já v pátek jsem se rozhodla, že doporučím tři muže, kteří podle mě stojí za to, jejich knížky stojí za to. Prvním z nich je Oldřich Suchý. Možná ho posluchači rozhlasoví znají, protože mluví o knížkách na Českém rozhlasu Dvojka každé pondělí, ale on bude představovat svoji vlastní knížku a to je humoristická detektivka ze staré Prahy, která se jmenuje Případ Y, tak na tu jsem sama zvědavá. Druhým autorem, mužem, který píše, je autor z Vysočiny, je to Petr Bobek, je to knihovník krajské knihovny Vysočiny a on vydal teď, takže úplně nově, bude na veletrhu křtít a uvádět příběh z konce druhé světové války, který snad vychází z jeho rodinných zážitků a jmenuje se Příběh z popela. A tím třetím pro mě velmi zajímavým autorem je Petr Opršal. To není úplně začínající autor, už několik knih vydal, ale teď

0: míru. A to se odehrává na začátku 50. let, kdy už Estonsko bylo součástí Sovětského svazu a je to takový svět viděný očima malé holčičky. Je to velmi zajímavý a ne úplně veselý příběh a bohužel je i dost aktuální. Ta současná situace Estonska není úplně růžová vzhledem právě k těm ruským hrozbám, ale zároveň je velmi zajímavý příběh českého vydání té knihy, protože ten rukopis čekal na vydání skoro 30 let a o tom se právě bude taky na veletrhu hovořit. Tak to byl pátek. Mm-hmm. A můžu ještě v sobotu?
1: No samozřejmě, čekáme na to.
0: A tak v sobotu samozřejmě musí být genderová vyrovnanost. V sobotu zase jsem si vybrala tři ženy, které podle mého názoru stojí za pozornost. Těch žen stojí za pozornost mnohem víc, aby bylo jasné. Ale první z nich je spisovatelka ze Slezska, Eva Tvrdá, která píše vlastně na podobné téma jako třeba slavnější Karin Legnická, ale píše o tom moc dobře právě o osudech Slezska a Těšínska v nedávné minulosti a ta představí svoji takovou čtyřdílnou románovou ságu Slezská tetralogie. Druhou z nich, to je také příběh z minulosti, to je Anna Strnadová, která bude besedovat o svém novém románu Tam, kde býval Mušov. To je to místo na Pálavě, o kterém se teď hodně hovoří, že vlastně jestli ta přehrada, která tam vznikla na konci totáče, jestli to bylo úplně to nejlepší možné řešení. A myslím si, že její román bude zajímavý. No a do třetice je autorka, která už je vlastně to bych neměla říkat, že není známá, ta už je známá, ale mně se její knížka hodně líbila, je to Viktorie Hanišová a je to román Hoříti táta, který je trochu drsný a lidé nebo čtenáři na něj mají různé názory, ale mně se líbilo, že je to vlastně současný román, že opravdu se neřeší tentokrát vůbec žádnou minulost, ale řeší současnost a řeší hodně zajímavě. Ten příběh je smutný a hodně zajímavý. Tak.
1: To jsou teda lákadla. No, za pár minut v nich budeme pokračovat. Zůstavejte s námi.

0: Pátečním hostem dobrého dopoledne je spisovatelka, překladatelka z finštiny, taky zakladatelka, hlavně ředitelka podzimního knižního veletrhu. Už příští týden v pátek odstartuje 36. ročník téhle krásné události, o které si s Markétou Hejkalovou dnes povídáme. Dostáváme se k dalším lákadlům, která nabídne právě 36. podzimní knižní veletrh. Je tam ještě jedna autorka, kterou jsme neřekli a ona si to zaslouží.
1: Ano, tak jsem předvedla, že ten program je opravdu bohatý, že se v něm sama ztrácím a zapomínám. Já bych zmínila ještě autorku z Vysočiny ze Světlé nad Sázavou, Markétu Práškovou, která představí svůj velmi čtivý historický příběh, příběh z nedávné historie 20. století Popel ve Vlasech. No a samozřejmě pak to velké lákadlo asi bude, to bych ráda prozradila, je, že se na veletrh po několika letech odmlčení vrací profesor Martin Hilský se svou jednak přednáškou Shakespeareovskou, tentokrát na téma Romeo a Julie, takže všichni zamilovaní by měli na ní přijít, ta se koná v sále Staré radnice a pak také představí takovou svoji knihu, knižní rozhovor Vykloubený čas, kde bude hovořit o sobě, o Anglii, o svém vztahu k Shakespeareovi, tedy kde o tom píše a bude o tom i hovořit.
0: No tak to je krásná pozvánka. No tradiční součástí veletrhu jsou i soutěže. Budou i letos nejkrásnější knihy a další?
1: Budou nejkrásnější knihy. Myslím si, že je do nich přihlášeno opravdu hodně nakladatelů, takže pak ty se vyhlašují v pátek večer, takže v sobotu pak už si návštěvníci budou moct koupit ty nejkrásnější knihy. A naopak v pátek už se bude vyhlašovat v druhým ročníkem cena předsedy Senátu za knihu o svobodě, kterou nominovali knižní influenceři a vybere ji předseda Senátu Miloš Vystrčil a to je zatím tajné, to se dozví až v pátek 16. října.
0: Výborně. No zhruba pětina vystavovatelů nabízí knihy vydané vlastním nákladem. Může právě na veletrhu tak čtenář objevit autora, kterého by třeba v běžném knihkupectví vůbec nepotkal, respektive tu jeho knížku?
1: No přesně, vlastně proto ti autoři na veletrh jezdí, protože oni se třeba i do knihkupecké sítě dostanou, ale jsou tam úplně na skoro neviditelném místě. A to je právě ten problém, že čtenář dneska si může koupit knihu objednat třeba z druhého konce světa za 2 minuty, ale musí o ní vědět. A právě, že těch knih a informací je tolik, že snadno zapadnou. A na tom veletrhu tam čtenář bude procházet, vidí knihu, vidí autora a teď přichází ten magický moment, jak ji objeví. Zaujme ho autor, zaujme ho obálka, zaujme ho anotace. A to si myslím, že je zajímavé pro ty autory samotné, ale že to může být i pro návštěvníky zajímavé, že objeví skutečně někoho, koho budou třeba pak rádi číst.
0: Teď se nám Markéta Hejkalová promění ze zakladatelky a ředitelky podzimního knižního veletrhu na autorku spisovatelku, protože je už tradicí, že každý rok přicházíte v rámci podzimního knižního veletrhu, aspoň v těch posledních letech i s novou knihou. Ta by měla být přesně dnes, 9. října. Jedná se o Šťastnou dobu, tak se ta kniha bude jmenovat. Příběh Barbory propojuje svět knižních veletrhů, rodinné osudy, vztahy, životní ztráty. Děj vede od normalizačního Československa přes 50. leta až do současnosti a zavádí čtenáře také do Finska. O čem vlastně ta vaše nová kniha je a koho v ní čtenáři možná i poznají a mají ho tam hledat?
1: No, to je, ta kniha je o tom ovšem, co jste řekla, je to příběh ženy, která a jejího života, jejího manželství, jejich osudů, jejich, které nejsou vždycky úplně jednoduché, jejího bratra taky, to je ta finská linka, právě laponská linka dokonce. A ta žena pořádá knižní veletrhy. A tak samozřejmě v těch knižních veletrzích je ta kniha hodně autobiografická, i když musím říct, že tam nejsou jenom knižní veletrhy, tam hraje velkou roli i strojírenský veletrh v Brně, kde sama autorka kdysi pracovala jako tlumočnice na stánku finsko-anglické firmy a ten veletrh to byl taky takový svět sám pro sebe. Pak je tam jedna kapitola věnovaná právě frankfurtskému veletrhu, kde jsem byla veden znovu sjednocení Německa 3. října 1990 a to byl takový velký zážitek. No a pak ta hrdinka začíná pořádat svoje knižní veletrhy a ten popis jejich, ten je hodně vychází ze skutečnosti. Naopak, Barbořiny soukromé osudy, to vůbec nejsem já, to je úplně jiná žena, ale já si myslím, že mě to nikdo nebude stejně věřit, protože jsou čtenáři, kteří si myslí, že autor stejně píše jenom o sobě, že si neumí nic vymyslet, anebo to bude lidem jedno, protože zase tolik lidí neví, že zrovna já pořádám knižní veletrhy, ani to nezajímá a já doufám, že budou to číst prostě jako příběh jednoho ženského osudu od těch 60. let minulého století. století až vlastně do současnosti.
0: My si dáme písničku, hned potom se budu ptát na to, jestli je pro vás kniha Šťastná doba třeba osobnější než ty předchozí. Odpověď se poslechněte.
2: Host Heli Dvořákové.

0: Eli Dvořákové.
1: Šťastná doba, to je kniha, o které si právě teď povídáme s Markétou Hejkalovou, která je zároveň také ředitelkou 36. ročníku podzimního knižního veltrhu. Nejenom tedy toho 36., ale už od samotného začátku. Je také spisovatelkou, překladatelkou. No i toho velká spousta těch funkcí, co máte. Ale když se vrátím k vaší knize Šťastná doba, tak je pro vás tahle knížka třeba osobnější v něčem než ty předchozí?
2: No, já jsem ji psala hodně dlouho. Dělalo mi to vlastně velkou radost to psaní a osobnější je v tom, že hodně se točí kolem knižních veletrhů a já jsem si někdy musela až dávat pozor, abych z toho nedělala něco jako propagační leták veletrhu a i ty reakce několika lidí, redaktorů, kteří to četli už předtím byly rozdílné. Někdo říkal, no těch veletrhů je tam až moc, to nebude tak zajímat a jiný zase ne, těch veletrhů je tam málo, to je strašně zajímavý, jak to všechno bylo. Takže v tomhle ta kniha je osobní a já jsem s ní strávila opravdu hodně času, protože jsem psala přes 2 roky asi napřed rukou, asi do 10 sešitů, pak jsem ji přepisovala na počítači, pak jsem několikrát znovu přepisovala a teď vlastně už se těším a čekám na to vydání, takže ano, je osobnější.
1: Kniha se jmenuje Šťastná doba. Co pro vás osobně znamená šťastná doba?
2: Já jsem o tom hodně přemýšlela, to není úplně, ten název není úplně prvoplánově idylický a ani není ale ironický a ta šťastná doba pro tu hrdinku znamenají asi 90. léta, kdy to všechno začínalo, kdy vlastně přišla svoboda a lidé a my jsme nadšeně tak začali vytvářet něco nového, nový svět, když to tak řeknu, ale pro mě a zároveň ale je pak pro ní šťastná doba i to, co se děje teď a to je možná pro mě šťastná doba, co se děje teď, kdy už mám za sebou teda nějaké roky, hodně let, ale kdy vlastně si třeba víc dovedu vážit nějakých věcí a už nějaké ty problémy mě nechávají tak trošku chladnou, už tolik věcí neřeším. Takže ta šťastná doba je vlastně pořád.
1: V rámci 36. ročníku podzimního knižního veletrhu proběhne i křest této vaší nové knihy. Stíháte během toho organizování toho veletrhu být taky i tou spisovatelkou, aspoň na chvíli?
2: No to je trošku pro mě těžký, protože já si myslím, že bych měla být hlavně se věnovat veletrhu, ale právě při tom křtu, který bude trvat 30 minut, bude v pátek 14:30, to si užívám tu chvíli slávy, tím spíš, že tuhle knížku pokřtí Lukáš Hejlík a Alena Mornštajnová, která bude na veletrhu mít ale i svoje velmi zajímavé pořady a bude jich několik. A tak při tom křtu ano, to jsem autorka a to mám radost z toho, no ale pak křest skončí a zase už se mě někdo ptá, kde je který stánek a co se stalo a kde má parkovat a tak dále, takže pak už jsem zase ředitelka veletrhu.
1: S jakou knihou by podle vás měl člověk strávit letošní podzim?
2: No, se šťastnou dobou samozřejmě, nebo s jednou z mnoha tisíců nebo 10 000 knih na veletrhu, ale já sama doporučím jednu a je to kniha Petry Dvořákové Ordinace. Autorka ji sama označuje za feel good román a já jsem se při jeho čtení opravdu cítila velice dobře, ale není to úplně kniha o veselých věcech, i když je taková pohodová, odehrává se kolem Vánoc, takže v takovém zimním období, takže ideální kniha a mně se právě na ní líbilo, že mluví o docela takových ne úplně lehkých věcech, ale mluví o nich tak, že při jejím čtení máte moc hezký pocit, že svět je krásný a že všechno dobře dopadne.
1: To zní fantasticky. Já musím pro letošní rok moc poděkovat, protože já mám konečně plánek kompletně všech vystavovatelů nádherně najdeme konec konců na vašem webu, který máte.
2: To já jsem moc ráda, že máme nové stránky, které udělal náš nový kolega, Tobias Fischer, já mu tímto děkuju a jsem ráda, že teda hlavně návštěvníkům pomůže v orientaci.
1: Je neuvěřitelně, takže za to velký dík a velký dík taky za to, že jste se našla čas a přijela jste pozvání do Dobrého dopoledne. Už teď se na vás těšíme v pátek příští týden, kdy společně oficiálně zahájíme 36. ročník podzimního knižního veletrhu ve vysílání Dobrého dopoledne.
2: No já moc děkuju za pozvání a děkuju všem, kdo mě pozorně poslouchali a těším se na setkání příští týden v Havlíčkově Brodě.
1: Dnes jsem si povídala s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou z finštiny, zakladatelkou a ředitelkou podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a také členkou PEN klubu. Ještě jednou díky a naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hosté Eli Dvořákové.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: chvíli už tady bude 12. hodina a tím pádem se přihlásí také aktuální zpravodajská relace s Adelou Zachovou a po 12. se těšte na písničky pro Vysočinu. Jože Kolář vám přeje příjemný a pohodový poslech a dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Stovky podnětů kvůli předvolebním kampaním řeší Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Cestáři letos díky úsporám opraví více silnic. Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. Dnes bude oblačný den s teplotami do 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová.
1: Volby 2026.
2: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci, upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
3: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
2: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. Krajští silničáři zahájí letos více dopravních staveb, než původně plánovali. Díky úsporám můžou totiž s některými začít s předstihem, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
4: Zařazujeme nové akce, například Plačkov, Kamenice, Herálec, Herálecká Lá, Dolní Cerekev, křižovatka 406, Velká Bíteš, křižovatka 262 a potom ulice Kovářova. A připravujeme například průtahy Dobkov, Počátky, Česká Bělá.
2: Naopak odložit musela krajská správa práce na průtahu Slavníče na Havlíčku-Brodsku kvůli pokládce kabelů. Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěru. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
5: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
2: Ruský útok na ukrajinské Záporoží nepřežil nejméně jeden člověk. Zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké pumy Kap. Jeden člověk po ruském útoku zemřel také v západu ukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovaly o 2 obětech. Zranění jsou 4.
1: Sport.
2: České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích v 7 večer přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o první účast na velkém turnaji.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a Havlíčkově Brodě je teď 10 stupňů, v Moravských Budějovicích 11. Dnešek očekáváme oblačný nebo až polojasný, k večeru se postupně od severozápadu zatáhne a později večer se výjimečně může na severu a západě kraje vyskytnout slabý déšť. Vítr povane mírný západní, teploty se vyšplhají na 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dejte pozor na dálnici D1 mezi 154. a 158. kilometrem ve směru na Brno. Tvoří se tam kolona a počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jelikož je krátce po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Právě teď začínají páteční písničky pro Vysočinu. Já vám přeji hezký poslech a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
0: No a také s Karlem Gotem, který přichází právě teď.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A první, kdo se dnes dovolal, je paní Jana z Kuječína. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den, pane Jožo, přeji hezké poledne vám i všem posluchačům. A dneska bych dodatečně chtěla pogratulovat ke svátku Věrušce. A byla by to Věruška Irzová z Batelova. Milá Věruško, já ti přeju všechno nejlepší k tvému svátku. Hodně štěstí, zdravíčka a písnička je i pro tvého manžela Mirka. A písnička je dodatečně pro všechny Věrušky, které teď poslouchají a měli včera svátek. Všem jim moc gratuluji.
1: Výborně, vybrala jste písničku od Nadí Urbánkové, závidím a určitě se všem bude líbit. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

písnička plná emocí. Závidíma Naďa Urbánková v pátečních písničkách pro Vysočinu. I do těch dnešních se můžete zapojit buď přes telefon 22 155 49 99 nebo přes naše webové stránky na adrese vysočina.rozhlas.cz najdete formulář písniček pro Vysočinu. A poslední varianta je krátká, textová zpráva, tedy SMSka. Pište ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčku a čárek na číslo 90 011 04. A právě z SMSky čtu. Prosím, abyste zahráli mé vnučce Šárince nebo Sárince. Je to psáno bez háčku, bez diakritiky, to je v pořádku. Písničku Ten, kdo má tě rád, je hodná, dobře hraje basket a mám jí moc ráda. Děkuje, babi Vlasta. Přichází Lucie Vondráčková s výše zmíněným songem, no a zahraju i vaši oblíbenou písničku. Stačí napsat nebo zavolat. Žakulář vám přeje pohodový poslech a přeje krásný start do víkendu, lehce volebního.

Páteční dechovky, pardon, dechovky pro Vysočinu nás taky pochopitelně čekají po 17. hodině. Po 18. hodině vidíte, jsem zmatený, jak pes Goro před Tokiem, tak ještě jednou. Páteční písničky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním, tentokrát z našich internetových stránek vysočina.rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o píseň Rosa na kolejích pro Petra Smrčku z Radňova k jeho dnešním kulatým narozeninám. Hodně zdraví, lásky, boží požehnání, pracovních úspěchů, spokojenosti a mnoho radosti z dětí ti přeje rodina Jedličkova. Posíláme Babiho Daňka a Rosu na kolejích.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak a řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jdou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistu, nejlépe hrajícího NHL. Jako, sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa Ligu, je dlouhá cesta s velkým faktorem štěstí.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Zahrajte prosím Ludvíkovi ze Salavic za jeho dobrotu Bon Jovi In This Arms. Dík z Denda z Bystřice nad Pernštejnem. Škoda, že jsme tak daleko. Tak to byla další zpráva, která k nám dorazila ve formě SMSky ve tvaru píseň Mezera a pak tento text na číslo 90 011 04. Připraven je Bon Jovi, respektive John Bon Jovi s kapelou Bon Jovi a písnička, která byla vybrána In This Arms. Zahraji i vaši oblíbenou. Až do 13. hodiny máte šanci si o ní napsat nebo zavolat. Jak chcete.

Zahrajte prosím Copatáš Sárince Faldíkové z Nového Města na Moravě k dnešnímu svátku. Děkujeme Pohankovi a vám hezký den přejeme. Tak my také přejeme krásný den a posíláme Jaroslava Vikventa.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte prosím především všem dnešním oslavencům pamětinskou písničku Sladké hlouposti, kterou v roce 1967 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Děkuji, Jarek Střeště. Posíláme, moc rádi.

0: chtěl trošku zlepšit atmosféru ve voze, tak říká, víte co, pane, já vám řeknu nejnovější policejní vtip. Poslyšte, pane, já vás ale upozorňuji, že jsem z ministerstva vnitra. To nevadí, já vám ho řeknu pomalu.
1: Jo, aby to pěkně pochopil, my jsme to pochopili a teď si dáme nějakou hezkou písničku. Co jste na to?
0: Tak a já jsem vybral písničku od Marcely Králové Láska k nám přilétá a poletí to pro všechny moje kamarády z té naší regionální party a poletí to pro všechny posluchače a poletí to taky pro všechny lidi, kteří se starají o opuštěná vyhozená zvířátka jako já. Ještě tomu, že ta zvířátka jsou vám za to strašně vděčná.
1: Mimochodem, dneska je Světový den pošty, jsem našel na Wikipedii, psal jsem to i na svých sociálních sítích. Dostáváš ještě občas třeba nějaký dopis klasický, nemyslím třeba z úřadu, ale od někoho známého, nebo přítele, nebo kamaráda?
0: Zrovna nedávno mě psala jedna paní z Třebíče, že mě děkuje za to, že se starám o kočky, že ona se o ně stará taky, a napsala jenom pan Ludvík Salavice, představ si, že to došlo.
1: No,
0: tak jsem byl tak potěšenej.
1: Panečku, jak to funguje. Tak jo, tak díky moc za všechny. Měj se krásně, posíláme Marcelu Královou, ať se písnička líbí. Ahoj.
0: Mějte se všichni moc hezky, nashledanou.

0: Hezký pátek 9. října, píše paní Sylvie z Prahy. Dnes máme volby, narozeniny by měl taky John Lennon. Napadá mě písnička Babička Mary. Všem posluchačům, voličům, zejména šťastnou ruku přeje Sylvie z Prahy. Já také přeji šťastnou ruku a posílám Ljubu Hermanovou s Babičkou Mary.
1: Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu

sukně, ale za to tuhé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Klika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází

Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Dobrý den, zahrajte s lehkým zpožděním pro moji kamarádku Věrku z Hodic ke včerejšímu svátku s přáním všeho nejlepšího písničku od Jelenu, Miluju tě. Zdraví Honza Střebíče.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Jeleni už přichází a zahraju i vaši oblíbenou písničku. Ještě máme čas do 13. hodiny. Zkuste napsat nebo třeba zavolat 22 155 49 99. Žakulář přeje příjemný a pohodový poslech.

Nádherná písnička plná smutku a emocí. Miluju tě a kapela Jelen. Pojďte trošku zrychlit a zveselit. Ahoj a dobrý den. Objednávám písničku z 90. nějakou od DJ Boba. Pro všechny, kteří vzpomínají na tyhle krásné hitovky. Díky moc, ale na zihlavy. Tak to je další přání, které teď vyplníme, protože DJ Bobo alias René Baumann, to je zkrátka ikona 90. let. Co si budeme povídat? No, já už radši nebudu povídat nic, bude povídat a zpívat právě ten.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Ve středu jsem byla na koncertě Jakuba Smolíka. Byl to dárek od nejlepších kamarádek Jany a Mirky. Prosím, zahrajte jim třeba, teď byste asi očekávali Jakuba Smolíka. Ne, cituji, prosím, zahrajte jim třeba Dalibora Jandu. Děkuji a já. No tak jo, tak hrajeme. Dalibor Janda, vždycky jsem to já. Písničky pro vás, písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Každý den mezi 12. a 13. hodinou. I dnes, v pátek, 9. října.

12 hodin 56 minut, to je aktuální čas a to znamená, že dnešní písničky pro Vysočinu pomalu, ale jistě končí. Další zachystají zase zítra mezi 12 a 13. v našem odpoledním vysílání po 13. hodině po zprávách Adely Zachové, jelikož je pátek, tak se můžete těšit na Kateřinu Sajdhamlovou a Patrika Rozehnala a pořád veselé a zdravě dnešním tématem mnoho léků. No a já se na vás budu těšit odpoledne po 14. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Teď do 13. nám čas vyplní kapela Elán a Ludový orchester jednoduchej zábavy obyvatelstva, čiže skupina Loizo. Jejich obrovský hit, že mi je luto.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Moravské Budějovice chtějí častější přímé spojení s Brnem. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže na Trutnovsku je podle policie osoba mladší 15 let. Nobelovu cenu míru získala soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navanette Navi Pillayová. Dnes bude oblačný den s teplotami do 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Pravidelná přímá linka z Moravských Budějovic do Brna by mohla začít jezdit příští rok. O rozšíření jejího současného provozu na každý všední den jednali zástupci měst a obcí s dopravcem MP Bus. Spoj zatím jezdí pouze v pátek a v neděli.
2: Ranní spoj by měl do Brna dorazit kolem 7:30. Zpět by se vracel v odpoledních hodinách. Pravidelné spojení by mohlo usnadnit cestu do Brna hlavně studentům a lidem, kteří tam dojíždějí za prací. O pravidelnosti linky ale rozhodne zájem cestujících. Zkušební provoz by měl začít příští rok v březnu. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: 30-letého muže ve Dvoře Králové nad Labem zabilo podle policie dítě. K činu se přiznalo. Prozatím je ve výchovném zařízení. Soud ale bude řešit nařízení ochranné výchovy. Muž zemřel na následky zranění v noci z úterý na středu. Dítě je mladší 15 let a proto není trestně odpovědné. Kvůli jeho nezletilosti také policisté nebudou podávat další informace. Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanette Navi Pillayová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Norský Nobelův výbor, který laureáty vybírá, upozornil v oznámení také na to, že mezinárodní soudy v poslední době čelí kritice a jejich soudci čelí sankcím. Ty na některé soudce uvalily například i Spojené státy.
1: Sport.
0: Fotbalisté Vysočiny mají na dosah elitní trojku tabulky. Po rekordně dlouhé reprezentační pauze dnes přivítají na domácím hřišti Prostějov. Pokud zvítězí, připíšou si čtvrtou ligovou výhru v řadě. Utkání 10. kola šance Národní ligy začne v 18 hodin na stadionu v Jiráskově ulici.
1: Počasí.
0: Třebíč hlásí 12 stupňů, Nový Rychnov a Hubenov 10. Dnešek očekáváme oblačný nebo až polojasný. K večeru se postupně od severozápadu zatáhne a později večer se výjimečně může na severu a západě kraje vyskytnout slabý déšť. Vítr povane mírný západní a teploty se vyšplhají na 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte na dálnici D1 mezi 82. a 75. kilometrem ve směru na Prahu. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby a jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Skoro 50 vteřin, to je aktuální čas a jelikož je pátek odpoledne, znamená to, že se na vlnách Českého rozhlasu Vysočina můžete těšit na další vydání pořadu Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou. S Patrikem Rozehnalem budou probídat mnoho léků.
1: Vesele a zdravě.
4: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajthamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
5: Dobrý den, je mi velkou ctí.
4: To dnešní téma, připomenete ho?
5: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
4: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
5: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
4: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům, například lékárnici.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježíš,
5: co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mývají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih, 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Hmm. Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, je to většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové dva léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky. Tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek. Mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Veselé a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minerínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to

0: věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
1: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci. Někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
2: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
1: to? Narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11, beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Boxofen ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodural a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba Ascorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutričního specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle. Jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuju za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuju za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Otevírají se volební místnosti pro letošní komunální volby. Povinná praxe klinických psychologů by mohla být kratší. Firmy připojené k vysokému napětí musí do ledna upravit rezervovaný příkon podle skutečné spotřeby. V noci bude zataženo, místy zaprší, teploty do 6 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. V Česku začínají volby do obecních zastupitelstev. Lidé můžou pro své kandidáty hlasovat do dnešních 10 hodin večer a zítra pak od 8 ráno do 2 odpoledne. Volební místnost teď voličům otevřeli i v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku. Je tam i reportérka Tereza Pešoutová.
4: Já jsem teď přímo před obecním úřadem v Okrouhlici, kam chodí volit vlastně většina lidí z obce a také část voličů z místní části Olešnice. Místnost se tady otevřela právě před malou chvílí a první volič už je v tuto chvíli uvnitř. S modrou obálkou v ruce dorazil pár minut před druhou hodinou. O posty v zastupitelstvu usilují lidé z celkem 3 kandidátních listin. Obec by tak mohla mít po volbách po 4 letech nového starostu. Celé poslední volební období ho totiž zastupitelé na svých zasedáních nezvolili a Okrouhlici tak po 4 roky vedli 2 místostarostové. Z Okrouhlice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
3: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec nevyužívají a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
6: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
3: Na letišti v kambodžském Phnom Penhu zadrželi policisté 2 české občany. Šlo o muže a ženu. Kambodžská policie v jejich kufru našla 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Podle mluvčího Adama Čergeho ministerstvo Čechům poskytuje standardní konzulární asistenci. V Kambodži jim nehrozí trest smrti, které naopak sousední Vietnam a Thajsko za drogové zločiny uplatňují.
2: Sport.
3: Hokejová extraliga pokračuje 5 zápasy 9. kola základní části. Pardubice čeká po 3 domácích zápasech utkání na ledě soupeře. V 17.30 nastoupí ve Vítkovicích.
7: Východočeši jsou v tabulce na 2. místě aktuálně, mají 5 extraligových výher v řadě, další vítězství přidali ve středu v Lize mistrů na ledě francouzského Bordeaux. Vítkovičtí jsou 12. V tomto ročníku extraligy vyhráli jen 2x, ostatních 5 zápasů prohráli. Utkání začíná v Mustang Areně v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Bystřice nad Pernštejnem a Dukovany hlásí 13 stupňů, Libice nad Doubravou 12. Noc bude převážně zatažená, občas může zapršet. Povane mírný jihozápadní vítr a teploty klesnou na 9 až 6 stupňů. Zítřek nás čeká také zatažený, ráno sprchne a na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi Jihlavou a Hosovem došlo k nehodě 3 osobních aut. Na místě zasahují záchranáři. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
9: Krátce po 14. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Začaly komunální volby a v 700 měst a obcí na Vysočině vybíráme zastupitele. Ve Žďáře nad Sázavou v prvním kole i senátora. No a my se tomu budeme pochopitelně věnovat dnes i zítra ve velmi zhuštěné míře. Za chvíli se vypravíme za prvními voliči do jedné z okrskových místností.
2: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
9: Ale ať jsou nebo nejsou volby, hudba v našem vysílání nechybí. Tohle je Václav Neckář a Mídlový princ. Hezké páteční odpoledne.
10: I

0: Komunální volby 2026.
1: I u nás na Vysočině se otevřely volební místnosti před 8,5 minutami. Rozhoduje se v nich, kdo bude příští 4 roky ovládat města a obce v kraji. Vysočina dlouhodobě vyniká vysokou volební účastí a jestli první voliči dorazili do jednoho z okrsků Vežďáře nad Sázavou, sleduje reportér Daniel Zach. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, dorazili a rozhodně jich nebylo málo. Teď konečně po těch nějakých 8-9 minutách se tady přízemí obchodní školy Vežďáře nad Sázavou můžu trochu volněji pohybovat, protože ti první lidé, jsou tady dvě volební místnosti, řekněme 5-6 lidí do každé místnosti byli připraveni a čekali ještě předtím, než se otevřeli. Teď tedy můžu nahlédnout tyto volební okrsek číslo 11, zrovna tady je jeden z voličů, vhazuje lístek připravená volební komise. Podobně vedle tam byla fronta ještě před chvílí, nahlédnu, teď tam fronta není, ale jak pro Žďár, tak pro celou Vysočinu platí, že volební místnost účast je velmi vysoká, potvrzují další lidé, kteří právě teď kolem mě přicházejí. Na městu velikosti Žďáru, kolem 20 tisíc obyvatel, tak 42% před 4 lety je nadprůměrný, řekněme, výkon. No a na úrovni celé Vysočiny při posledních komunálních volbách jsme byli na vrcholu, na té nejvyšší příčce mezi všemi kraji v republice. Vysočina jako jediná přes 50%, skoro 53% volební účast.
1: Jak velký výběr mají voliči ve Žďáře nad Sázavou?
2: Vybírají prakticky velmi podobně mezi těmi, kteří jsou dnes v zastupitelstvu, respektive na tom končícím vedení města se podílelo a podílí celkem 6 subjektů s nějakými obměnami, samozřejmě personálními překryvy nebo třeba přejmenováním kandidátek nebo úpravou kandidátek, tak obdobných, velmi obdobných 6 uskupení usiluje i teď o vstup do zastupitelstva. V roce 2022 to ale bylo na výběr z 8 kandidátek. Ve Žďáře může každý využít tedy buď jeden velký křížek, kterým dá 27 hlasů celé té kandidáce, anebo těch 27 hlasů rozdělit napříč takzvanými malými křížky u jednotlivých jmen. Obě varianty je možné kombinovat. A proč 27? Protože právě 27 zastupitelů má Žďár nad Sázavou.
1: Spolu s Pořimovem je právě Žďársko regionem, kde lidé vybírají i senátora. Kolik je tam kandidátů?
2: V prvním kole o post v horní komoře českého parlamentu usiluje 5 politiků. Dobře přitom podotknout, že voliči si vždy můžou, když sem přijdou, a platí to pro celé Žďársko, apel Řimovsko, vybrat, jestli odevzdají svůj hlas pro budoucí zastupitele a i pro svého favorita do senátu, nebo jen pro zastupitele, nebo jen pro senátní kandidáty. Novinka na těch senátních žlutých hlasovacích lístcích letos jsou QR kódy. Vepředu a vzadu je to taková asistence pro zrakově postižené, protože je možné si tenhle QR kód do telefonu nebo do tabletu načíst a potom si nechat přečíst prostřednictvím některých z aplikací, kteří právě lidé, kteří mají nějaké poruchy sluchu, využívají a právě se dozví, co je na papíře napsané, potřebují v menší míře potom nějakou asistenci. Dodám, že tedy hlasovací lístky došly do schránek, ale je možné je vyzvednout v té vaší příslušné okrskové místnosti přímo od komise. Dnes čekají komise do 22. hodiny, zítra budou znovu na svých místech od 8 hodin do 2 hodin odpoledne.
1: Říká Daniel Zach, se kterým jsme zkontrolovali zahájení voleb ve Žďáře nad Sázavou. Díky a pěkné odpoledne.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Komunální volby 2026.

Sofia. Ale Alvaro Solera, připomínka jeho největšího hitu Sofia. 14 hodin 20 minut, páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Starostu nevolí, můžou vybírat pouze senátora. Obyvatelé Píště na Peřimovsku dnes sice k urnám přijít můžou, ale ne kvůli novému zastupitelstvu. Obec totiž nějaký čas povede státní správce. Volební místnost tam navštívil náš reportér, se kterým se spojíme za malou chvíli. Hned po písnice Zlodějka snou, se kterou přichází Miroš Birka. Hezký poslech.

0: Komunální volby 2026.
1: Volební místnost se před chvílí otevřela také v Píšti na Pelhřimovsku. Tam jsou ale volby trochu specifické. Lidé tam totiž nevybírají nové zastupitelstvo. Na místě je reportér Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán. Milane, zdravím tě, přeji dobré odpoledne.
2: Krásné dobré odpoledne z Píště. Já musím říct, že tady panuje krásný klid. U urny se netvoří žádné fronty. Nikdo nečeká před úřadem, aby mohl navštívit volební místnost, že tam je plno. Protože tady opravdu se nevolí dnes do zastupitelstva. Volí tady lidé tak trošičku obráceně, protože ve většině České republiky mohou volit pouze do zastupitelstva, nemůžou volit do Senátu. A tady můžou volit pouze do Senátu a nemůžou volit do zastupitelstva. Proč se to stalo? No, tady v Píšti měli pouze jednu jedinou kandidátní listinu z 8 kandidáty. Došlo ale k nějakému názorovému nesouladu a nejdříve kandidovali koncem září nejdřív abdikovali dva kandidáti, poté rezignovali další tři, takže z 8 náhle zbyli pouze tři, takže by vlastně to zastupitelstvo ani nešlo sestavit, čili obec teď povede státní správce, a to až do doby, kdy se podaří vypsat nové volby, pokud se ovšem podaří sestavit tu kandidátku, že ty by mohly být pak někdy na přelomu ledna a února. Když jsem řekl, že tady panuje absolutní klid, tak není to tak docela pravda, protože dva voliči přišli, a to hned po 14. hodině, kdy se ta volební místnost otevřela, sama předsedkyně volební komise z toho byla trošičku rozčarovaná, říkala, že nikoho nečekala, nebo alespoň ne tak rychle, nicméně byli takový ty staří poctiví voliči, kteří prostě si šli splnit tu svoji občanskou povinnost a tak trošku privilegium.
1: Je na Vysočině ještě nějaký takový případ jako v Píšti?
2: Podobný, a to je ve Slavníči na Havlíčkobrodsku, kde ovšem nedošlo k tomu, že by někdo na poslední chvíli z té kandidátky odstoupil, že by se takovýmto způsobem rozpadla, ale zkrátka se jí tam vůbec nepodařilo sestavit. Také tam tedy teď vede obec úředník až do doby, než se podaří sestavit kandidátní listinu a případně vypsat nové volby. No, když si vezmeme ještě takové nějaké ty kuriozitky, tak třeba bez starosty jdou do voleb v Humpolci, protože měsíc před komunálními volbami ho tam zastupitelé odvolali a město tak vedou zatím místo starostové.
1: Říká Milan Soldán, se kterým jsme se podívali do Píště na Pelhřimovsku, kde se dnes vlastně nekonají komunální volby, ale pouze první kolo voleb senátních. Díky za informace, pěkné odpoledne.
2: Krásný pátek, naslyšenou.
0: Komunální volby 2026. Na věky!

A krátce pod před půl třetí dospívává v pátečním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Hana Zagorová. Na věky zůstane pouze čas. Nejenom komunálními a prvním kolem senátních voleb je živo vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Samozřejmě se věnujeme i ostatním událostem. Kováři z Vysočiny letos bodovali na Hefajstonu. Na mezinárodním setkání uměleckých kovářů vyrobili 2,5 metru vysokou sochu. Dnešní příběh z Vysočiny vás za pár minut vezme přímo do dílny ve Štěměchách na Třebíčsku. Jen co si připomeneme známou písničku z filmu Flashdance. Michael Cimbello a Maniac. Hezké páteční odpoledne.

0: Cestu si k němu našel sám. Dnes se svými spolupracovníky sklízí úspěchy i na mezinárodních soutěžích.
1: Vstupuji do kovárny Václava Nohy ve Štěměchách na Třebíčsku. Je tady ten správný randál, oheň ve výhně hoří.
2: Já vás zdravím.
1: Vy máte kovařinu v rodu?
2: Dá se říct, že ano. Můj praděda byl kovář.
1: Zažil jste pradědu?
2: Nezažil jsem ho, bohužel. Od dědečka mi zbyly pouze pákové nůžky.
1: Jsou tady někde?
2: Máme venku pod přístřežkem, takže občas na nich ji stříháme. V kovárně ve Štěměchách jsme tři.
1: Jak si hledá kovář své parťáky, protože vy musíte být sehraní?
2: Jednou jsem zavítal Dan. Povídá, ale já budu mít po škole za chvilku, můžu tady začít u tebe dělat. Říkám, jasně, tak choď na brigády. No a tak jsme se dali dokupy. No a v posledních dvou letech jsem ještě nabral tady Vojtu, dalšího parťáka.
1: Já se dívám, tamhle v rohu kovárny stojí i socha.
2: Jak jsme se osvědčili v těch bránách, plotách, mřížích. No a postupem času nás oslovovali třeba obce, by jsme zkrášlili nějaké prostředí. A tím se třeba dostáváme na Mařenku, kde máme krásnou rozhlednu.
1: Kousek odtud.
2: Ano, ano, tam jsme dělali přes 2,5metrovýho velkýho anděla. Přímo Štěměchy jsme dělali do Šepkovic a momentálně, co tady vidíte?
1: Pojďme k té soše, je to hlava v dlaních.
2: Zákaznice z Raseče, děláme tam dlouhá léta kování na velký vrata, různý panty, mříže, zábradlí do takového velkého statku a paní přišla, že bude mi narozeniny, že by si přála od nás nějakou plastiku. Se trošku ptáme vždycky, co má paní ráda. Paní říká, mám ráda přírodu, bude to na růže, musí se potom brnout růže. A já říkám nějakou indici a ona, mám ráda dlaně, prsty, ruce.
1: To je nádhera, když se tím budou proplétat růže. Vaši kolegové odešli a tady je neuvěřitelné ticho najednou.
2: No vidíte, to je taky napínavý, že se nepracuje.
1: Vy také jezdíte na známá kovářská setkání na hradě Helvštíně. Dokonce jste byli už i vybráni jako ta kovářská skupina, která vyková plastiku přímo v kovárně na hradě.
2: Zavolali z hradu, pane Noha, vybrali jsme vás na letošní fórum. Tak...
1: Co bylo? Bylo hurá, anebo vás oblil pot?
2: Víte co, je to největší akce v Evropě, možná i na světě, že jo. Přišlo 8,5 tisíce lidí, přes 550 kovářů nahlášených. Už tam mezi 25 let. S tím, že 15 let tam vystavujeme.
1: Věděli jste už, když jste jeli na Helvštín, co tam budete dělat, nebo to musí být všechno až na místě?
2: Ne, tohle to se nesmím podcenit. Půl roku jsem měl v hlavě už jakoby co. Po nákresu se udělal model 1:4.
1: Měli jste svoje nářadí, vezli jste si, co jste mohli, kromě výhně?
2: Vezli jsme si spoustu vercajku svýho na prokovávání, špalky, různý sekáče, kladiva, které nám sedí. Tam ty nástroje jsou, to jo, ale nejsme na to zvyklí a jak vezmeme trošku jiný kladivo, tak je to trošku jiný. No.
1: Možná bychom měli říct název té plastiky.
2: Zrozen v ohni. Povedlo se nám to, jsme s tím spokojení.
1: Musím oslovit i vaše parťáky.
3: Partl Vojtěch.
4: Dan Zbránek. Kove se nám tady dobře.
3: Jsme tady spíš jako kolegové všichni. Každý má svůj názor, může ho říct a pak se dohodneme.
1: Bolí vás ruce?
3: Ze začátku jo, ale teď už po těch letech už ne.
1: Ze Štěměch Irena Šarounová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Telefonáty falešných bankéřů či policistů jsou stále aktuální. Při podezření na podvod raději hned zavěste. Jak naletět, si povíme za chvíli.
1: Počasí.
0: My každopádně zavěšovat nebudeme, protože bychom přišli o spojení s Jitkou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Však taky nejsme žádní podvodníci, že jo? Ani Unterwassermani, ale předpověď počasí. Tu přinášíme hezky, čistou a nesfalšovanou, doufejme. Tak jak to vypadá s počasím v těchto chvílích a co nás čeká a nemine o víkendu?
2: Tak oproti včerejšku se celkem výrazně ochladilo, teď jsou odpolední teploty nejčastěji mezi 10 až 14 stupni Celsia, na jeho východě kraje v těch nejnižších polohách jsou nějaké snahy, aby teplota šplhala až k nějakým 15 stupňům, takže jak jsem říkala, ochlazení. Na obloze se oblačnost celkem střídá, ale ona má i různou průsvitnost, chvílemi je hustší, chvílemi průsvitnější, takže to vše dohromady dává, řekněme, nad Vysočinou teď oblačnou nebo chvílemi dokonce i polojasnou oblohu. No a vítr, ten se tak jako malilinko uklidňuje oproti dopolední, ale ještě stále někde fouká i mírný a směr má západní a postupně se více stáčí k jeho západu.
0: No a co nás čeká v noci a zítra? Babí léto už asi nevrátí se mezi nás.
2: Ne, to vypadá, že ne, že teď spíš bude takové proměnlivější počasí. Zhruba k večeru by postupně od severozápadu mělo ještě té oblačnosti dál přibývat. Bude tak jakoby houstnout a kompaktnět až do zatažena. A zhruba někdy později večer se, ale zatím asi jen výjimečně, může na severu, hlavně a západě kraje, vyskytnout i nějaký slabší dešť. Přibližuje se sem frontální systém, takže tady ta oblačnost i nějaké ty případné srážky budou patřit jeho teplé frontě. No a v noci potom už bude převažovat zataženo a občas právě může i zapršet. Teploty budou klesat mezi 9 až 6 stupňů a vítr i v noci může pofukovat mírný od jeho západu, ale ve východní části kraje zpočátku vítr slabší.
0: A co nás čeká zítra?
2: Střek, hodně oblačnosti a takový deštivější den, bude postupovat za tou teplou frontou, nebo jí spíš se bude snažit dohnat i fronta studená. Takže zítra zataženo až oblačno, ráno zpočátku dopoledne může zapršet občas, spíš v takové slabší formě, děravější, někdy zhruba kolem poledne, v první části odpoledne bude postupovat právě ta studená fronta, takže spolu s ní od západu se přižene i pásmo deště a ten by měl potom k večeru opět od západu ustávat. Později večer začne částečně ubývat i oblačnost, no a teploty zítra odpoledne 12 až 15 stupňů, takže v podstatě podobně jako dnes.
0: Lehce podzimně dešťová předpověď počasí na zítřek a Jitka Kučerová. Díky za informace, pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takový tohle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby si lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: V pondělí se v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Lidé už přes hodinu můžou volit v komunálních volbách. Temelín na Českobudějovicku čeká referendum o spalovně. Místní se bojí dalšího zatížení obce. Unijní rozpočet bude podle serveru Politico nižší o stovky miliard eur. V noci bude zataženo, místy zaprší, teploty do 6 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová.
2: Volby 2026.
3: Už přes hodinu jsou otevřené volební místnosti a lidé můžou odevzdávat hlasy v komunálních volbách. Například v Okarci na Třebíčsku ale obyvatelé vybírají z jediné kandidátní listiny a poprvé po 20 letech zvolí do svého zastupitelstva i muže. V tamní volební místnosti je naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková.
4: Sedím u stolu volební komise v druhém patře obecního úřadu. Možná to jde slyšet, panuje tu veselá nálada. Komisi tvoří 4 dámy a 1 muž, což je identické tady k jediné kandidátní listině, kde je taky 1 muž a 4 ženy. Místní mužské jméno na kandidátní listině vidí poprvé po 20 letech. Od roku 2006 totiž tady vládly pouze ženy. Do urny vhodilo obálku zatím 12 voličů z 92 oprávněných. V Okarce Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se dnes a zítra v referendu vyjádří k plánu výstavby spalovny v nebezpečných odpadů. Vybudovat ji chce v areálu Hůrka společnost Kvajl. Záměr už dříve odmítli zastupitelé obce a petici také obyvatelé blízkého okolí.
5: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu mě prostě připadá moc.
6: Vysvětluje nezávislý starosta Temelína Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle mluvčí společnosti Kvejl Kristýny Jakubcové má mít spalovna kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně.
7: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu službu, ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
6: Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Z Temelína Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Státy Evropské unie se podle bruselského serveru Politico připravují na nižší unijní rozpočet. Může v něm být až o 200 miliard eur méně, než stojí v červnovém návrhu kyperského předsednictví, tedy v přepočtu skoro 5 bilionů korun. Politiku to řekly jeho diplomatické zdroje. Evropská unie rozpočet schvaluje na 7 let. Financování bude jedním z hlavních témat unijního říjnového summitu. Začíná příští čtvrtek.
2: Sport.
3: Hokejisté Třince budou v souboji s Hradcem Králové hájit neporazitelnost v tomto ročníku Tip Sport Extraligy. Na programu bude i duel Kladno Mladá Boleslav, ve kterém za hosty po 9 letech nastoupí útočník Tomáš Hika.
8: Boleslav vnímám jako klub, který mě vychoval k dospělému hokeji a jsem za to strašně rád a chci jim to vrátit zpátky a proto je ten důvod, proč jsem se vrátil.
3: Páteční hokejový program odstartuje v 17 hodin. Hrát se budou i utkání Litvínov Olomouc, Vítkovice Pardubice a Liberec Karlovy Vary.
2: Počasí.
3: Ve Vatíně a Moravských Budějovicích je teď 13 stupňů, v Telči 11. Noc bude převážně zatažená, občas může zapršet. Povane mírný jihozápadní vítr a teploty klesnou na 9 až 6 stupňů. Zítřek nás čeká také zatažený, ráno sprchne a na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dejte pozor na silnici 360 mezi obcemi Střítež a Výčapy. Na vozovce leží spadlý strom. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je to aktuální čas a já vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina pohodové páteční odpoledne. Určitě jste zvědaví, jakou dobrotu připravila Dáša Kubíková. Napovím, že to bude maso a ovoce. Také se můžete těšit na vtip Jardy Hypochondra v této hodince. No ale budeme se věnovat i vážnějším věcem. Za chvíli minuta pro zdraví a hemeroidy. Teď Veta Bartošová.

0: zdraví.
1: Mnoho lidí to trápí, ale jít k lékaři je až donutí dlouhotrvající potíže. Mluvíme o hemoroidech. Proč vůbec vznikají a dalo by se tomu předejít?
2: Většinou na vzniku spolupůsobí více faktorů. Vznikají v důsledku zvýšeného tlaku v oblasti konečníku, kdy dochází k rozšíření, popřípadě i zánětu žil v těchto místech. Roli může hrát dědičnost, s tím moc neuděláme, ale mnoho věcí ovlivnit můžeme. Pokud je zvýšen tlak v důsledku obezity, určitě pomůže zhubnout. Pokud je příčinou zácpa, zase se dá zapracovat na tom, abychom zácpu vyřešili. Dbali na vhodnou stravu s dostatkem vlákniny, na dostatečný příjem tekutin, nezapomínali na pohyb i to, že při dlouhodobém sezení máme na chvilku stát, projít se, abychom trvajícímu tlaku odlehčili.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Medicine man.

0: ve spalovně nebezpečného odpadu se dnes a zítra v referendu vyjádří obyvatelé Temelína na Českobudějovicku. Proti záměru protestují zastupitelé spolu s místními obyvateli. Podle nich je obec průmyslem už teď výrazně zatížená. Víc za pár minut reportáže.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Volby 2026.
1: Voliči v 38 obcích v Česku můžou dnes a zítra kromě výběru nových zastupitelů rozhodovat taky v místních referendech. Například v Temelíně na Českobudějovicku se hlasování týká plánu na výstavby spalovny nebezpečného odpadu. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a peticí taky obyvatelé blízkého okolí.
2: Myslím si, že nikdo z nás to tu hlavně jako nechce, protože si myslím, že těch všech věcí, co tady je, je strašně moc.
3: Veronika Krejčíčková bydlí v temelínské místní části Litoradlice jen pár set metrů od místa, kde má stát nová spalovna.
2: Jestli nám tady hrozí ještě Janoch a dalších spousta jiných věcí, tak to tu nikdo z nás nechce a prostě bojujeme za to, aby naše děti se tady měly dobře a ne aby tady čuchaly nějaký takovýhle věci.
3: Podle ní je referendum jednou z mála možností, jak se můžou místní obyvatelé k záměru vyjádřit.
2: Zkusit se má všechno, takže bojujeme všema silama, prostě, který máme a co kdo prostě může, tak se snaží proti tomu bojovat. Budem doufat, že to pomůže, no. To je jediná možnost.
3: Plány na stavbu spalovny už dřív odmítli zastupitelé Temelína. Část z nich chtěla proti ní protestovat vlastní peticí, vysvětluje opoziční nezávislá zastupitelka Hana Hajková, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Občanská iniciativa především občanů z Litoradlic, kterých se to nejvíc týká, byla tak překvapivá a tak rychlá, že naše petice už v tu chvíli byla zbytečná, tak jsme se rádi připojili k jejich iniciativě, podpořili jsme ji a budeme ji podporovat i nadále.
3: Se záměrem nesouhlasí ani nezávislý starosta Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Referendum podle svých slov vítá.
5: Samozřejmě nejvíc bude záležet na občanech, který se při referendum rozhodnou. Podle toho bude samozřejmě obec postupovat. Je to první hlavní krok, který by mohl zamezit té stavbě.
3: Podle starosty by spalovna přinesla do obce další ekologickou a dopravní zátěž.
5: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru, trafostanicema a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu na 8 km čtverečních mě prostě připadá moc.
3: Spalovnu s kapacitou 20 000 tun ročně plánuje postavit společnost Quail na místě současné skládky odpadu, říká mluvčí společnosti Kristina Jakubcová.
6: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu o službu, ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
3: Obyvatelé Temelína se v referendu ke spalovně můžou vyjádřit dnes a zítra současně s hlasováním v komunálních volbách. Z Temelína Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Volby 2026.

0: Trocha romantiky v pátek odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, Lion Richie a Hello. Za chvíli Věra Špinarová a nebo František Nedvěd. Teď se s Miroslavem Markem podíváme trošku do minulosti. Jste pro?
1: Bejvávalo.
2: Dnes o tom, co se za dob, které bejvávaly a už nebudou, používalo na zlatou žílu. Řeč bude o lnici, žlutě kvetoucí bylince, které se také říká květel. Za dávno minulých časů z ní báby kořenářky vyráběly mast na takzvanou zlatou žílu. Tušíte správně, že jde o nějaký neduch či chorobu, ale o jakou? Tedy, takhle se kdysi říkávalo hemeroidům. Recept na výrobu oné masti byl dlouhá léta všeobecně utajován. Ovšem dnes umíme jednoduše říci, že se to tehdy dělávalo vlastně stejně, jako se dnes připravuje mast měsíčková. Tedy čtvrt hrsti čerstvých vršků lnice nasekej na drobounko a dej do půl kila vepřového sádla v hrnci. Lepší je nějakej větší. Pak to dej na kamna, říkávala prabába, a přiveď k varu. Dávej pozor, najednou to silně vzkypí, proto máš ten hrnec větší. Když to má var, ještě to pořádně promíchej, prohřej a odstav. Přikryj to pokličkou a nech to do rána stát. Potom to přihřej a přes plátínko to přeceď. Dobře všechno vymačkej. Zbytek už můžeš použít jako obklad. A nezapomeň to schovat do studena. Mast je to dobrá nejen na zlatou žílu, ale i na jiná vnější drobná poranění. Při zlaté žíle je dobré ji použíti po sedací koupeli a současně pít čaj zelnice. Aspoň tak to staré bylinkářky doporučovaly.
1: Bejvávalo.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak a řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jdou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistů, nejlépe hrajícího NHL. Jako sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa Ligu, je dlouhá cesta s velkým faktorem štěstí.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A když na podzim dozrává spousta ovoce, přemýšlíme, kam s ním. Co takhle dát ho pod maso? Recept Dáši Kubíkové už za chvíli. Vtip Jardy Hypochondra přichází právě teď. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v 15 hodin 44 minut.
1: Jardo, řekni fór.
2: Minulý týden mi policajti sebrali body za rychlost, no. V pátek při nákupu v obchodňáku jsem nějaký body dostala. No tak jsem si je nalepila na řidičák a jsem v pohodě.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: jsi prostě nejlepší, zpíval Lešek Semelka. Právě pro vás jste nejlepší. Děkujeme, že jste našimi posluchači. 15 hodin 50 minut, odpolední program Českého rozhlasu Vysočina. Pojďme si dát něco dobrého.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Jablka, švestky a hrušky jsou typické podzimní ovoce a receptů na sladká jídla máme vyzkoušených opravdu hodně. Použít je ale k masu, to zase tak často neděláme a proto si právě dnes vyzkoušíme dát čerstvě zralé hrušky k dušenému hovězímu.
2: Kombinaci masa s ovocem je dobré dát občas šanci a podzim je pro takové experimenty velmi vhodný. Pokud budete mít více času na dobrý oběd z rozpadajícího se hovězího masa, tak určitě neváhejte. K dušení jsou ideální takové části hovězího, které jsou bohaté na kolagen, měly by mít mramorování a to z nich úpravou udělá dokonale křehké a šťavnaté maso. Univerzální možností k dušení je hovězí plec, vyzkoušet můžeme i hovězí líčka. Stačit nám bude půlkilový nebo o něco větší kousek, záleží, jak velkou máte rodinu. Vezmeme větší silný hrnec a v něm maso nejprve v celku opečeme ze všech stran na oleji a dáme stranou. Výpek využijeme dále. Orestujeme v něm nasekanou cibuli a 3 stroužky česneku do zlatova. Maso vrátíme a okořeníme. Přidáme tedy 3 hřebíčky a půl lžičky mletého zázvoru. Osolíme a opepříme, podlijeme lžící citronové šťávy a dostatkem vody a dusíme alespoň hodinu a půl. Potom, když je maso skoro měkké, přidáme na kolečka nakrájené 4 mrkve a dále dusíme. Nakonec přidáme 4 hrušky, které jsme nakrájeli na klínky a zbavili stopek a jádřinců. Na poslední část dušení podlijeme 1 deci bílého vína a pak už jen hlídáme, až jsou hrušky měkké. Je hotovo, můžeme podávat. Hřebíček a ostatní vůně z tohoto jídla udělají naprostou delikatesu. Jako přílohu jsem si dala šťouchané brambory. Tak to také zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

Hvězdičky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Volíme nové obecní zastupitele, skoro v 90 obcích už současní starostové ani nekandidují. Policie se zabývá středečním výbuchem v Bukově na Žďársku. Evropská unie schválila úpravu emisního systému ETS 2. V noci bude zataženo, místy zaprší, teploty do 6 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová.
1: Volby 2026.
0: Po celé Vysočině dnes vybíráme nové zastupitele. Okrskové místnosti se otevřely před 2 hodinami. Ve skoro 90 obcích už teď ví, že budou mít nového starostu, protože ten stávající už ani nekandiduje. Mezi nimi je nové Veselí na Žďársku, kde je reportér Daniel Zach.
2: Už za první hodinu a půl si tady hrubým propočtem odhadli komisařky a komisaři účast na asi 18%. Zažívají i vlny, kdy je v místnosti zasazené do přízemí úřadu i plno, čekají na další takové vlny a oni cyklicky přichází takové vlny. Zdejší starosta za KDU-ČSL Zdeněk Křivánek končí po 4 obdobích. Nahradit toho může někdo z 45 uchazečů, protože na výběr lidé mají 3 kandidátky po 15 jménech. Z Nového Veselí Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Středečním výbuchem pro propanbutanové lahve v domě v Bukově na Žďársku se zabývá policie. V nemovitostech, jejichž majitel se při výbuchu vážně zranil, byly zbraně a větší množství různého střeliva. Informovala o tom mluvčí policie Michaela Lébrová.
3: Dosavadním prověřováním jsme zjistili, že majitel nemovitosti držel část zbraní, na které není nutno mít zbrojní oprávnění. U dalších nalezených zbraní zjišťujeme, komu skutečně patří.
0: Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS 2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Ta má růst cen omezit. Rozhodnutí bude zveřejněné dnes v unijním věstníku a platit začne za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí.
1: Sport.
0: Po téměř 3 týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slavia nastoupí v 6 večer na hřišti posledního Zlína. Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slavia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku.
1: Počasí.
0: Jihlava a Třebíč hlásí 13 stupňů, počátky 12. Noc bude převážně zatažená, občas může zapršet. Povane mírný jihozápadní vítr a teploty klesnou na 9 až 6 stupňů. Zítřek nás čeká také zatažený, ráno sprchne, na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte, mezi obcemi Vyskytná a Branišov na Pelhřimovsku. Srazilo se tam osobní auto s elektrickým vozíkem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 16 hodin 3 a 3 čtvrtě minuty, to je aktuální čas, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina a ani dnes nebude chybět humoriáda. Jožka Kolář přeje hezkou zábavu a těší se na vás za hodinku.
1: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
5: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
1: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky tak v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme jako v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jedno jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt tady koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kuča, mám hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělala nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

Yes, ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek, fialový.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
2: Do nekonečna,
3: zdravím
2: dobře.
3: Zdravím taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila. Já bych
4: Děkuji.
5: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
4: Děkuji,
2: máme zapsáno,
4: ano.
2: Děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a staro.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina, protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že hrdina, že jo. Ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podivu. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejšo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polejím se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle. A z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při desátý klapce už to byla třištotě, na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor. Na zem začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pustováka jde do prděle! V hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmech a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyni Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč se v ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšetnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak tolik o panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát. A o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostové, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání, hned od začátku. Navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne, takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo, herci si z toho dělali srandu z pana režiséra, on jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod, a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky

0: patikače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
3: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 0 11 0. 4, telefon 731 800 900.

50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu.

0: projektu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kalkadbeltavou, zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíte se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou, a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Tak ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mojího rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Tak, také děkuji.
2: Víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Máme zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Halo.
4: Halo.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku.
2: Taky
9: a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano. Tak,
2: dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek je.
4: A jak to vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro 2:30 a tam seděli v té vrátnici 2 chlapy nad šachovnicí a já na ně: prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si, a věžička je v prdelce, tradadá, a ne, co kdyby jsme táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, ta-da-da. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, dyť já projedu představení. Momentiček, mladíku. A teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tra-da-da. Ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není. Volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 200.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano.
1: Jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. Zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak, někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Pro jeho krásnou češtinu. Chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano.
1: Děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel... Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka... Začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou. a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Pokračují volby do obecních zastupitelstev. Ministerstvo vnitra se soudí o miliony, které podle starších výroků soudu nikdo nespronevěřil. Fotbalisté Vysočiny dnes nastoupí na domácím hřišti proti Prostějovu. Čeká nás zatažená noc, místy sprchne a teploty klesnou na 6 stupňů. Jsou tu zprávy a Adéla Zachová.
3: Volby 2026.
4: Lidé na Vysočině hlasují v komunálních volbách. Na Žďársku a Pelhřimovsku rozhodují i o svých budoucích senátorech. Své zástupce vybírají i v Humpolci, kde jen 6 týdnů před volbami zastupitelé odvolali starostu.
5: Budete volit do obojího, do senátorů?
6: Jo. Vy taky do obojího?
7: V Humpolci lidé volí své zástupce do městského zastupitelstva i senátora za Pelhřimovský obvod. Dvě obálky do urny vhodila i paní Alena.
8: Tak jako přečetla jsem si návrhy, mám své nějaký názory, takže si to tak nějak trochu srovnám v hlavě podle toho, co bych si představovala.
7: V Humpolci se koalice rozpadla na konci srpna. Tehdy současní zastupitelé odvolali z funkce starostu. Poslední týdny tak jeho pravomoci dočasně převzal první místo starosta. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze z pronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server iRozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Podle Novotného jejím odmítnutím Slovensko překročilo červenou linii.
9: Toto sa volá kolaborácia. Absentuje tu záujem Slovenskej republiky. Na toto sa nedá nič povedať. Toto je kolaborácia s Kremlom.
4: Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 tisíc ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich. Mezinárodní trestní soud v Hágu za nucené deportace vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Obvinil také ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Marii Lvovovou-Bělovovou.
3: Sport.
4: Fotbalisty Jihlavy čeká dnes v 10. kole šance Národní ligy utkání s Prostějovem. Pokud Vysočina zvítězí, může se posunout až na první místo tabulky. K tomu ale potřebuje také porážky Karviné a Ústí nad Labem, které hrají ve stejnou dobu. Utkání Jihlavy s Prostějovem začne v 18 hodin na stadionu v Jiráskově ulici.
3: Počasí.
4: V Novém Rychnově a Hubenově je teď 11 stupňů, ve Velkém Meziříčí 13. V noci očekávejme převážně zataženo, občas zaprší, vítr povane mírný jihozápadní a teploty se budou pohybovat mezi 9 a 6 stupni. Sobota nás čeká také zatažená, během dopoledne sprchne a teplotní maxima dosáhnou 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dejte pozor na dálnici D1 na 82. kilometru ve směru na Brno. Je tam porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Krátce po 17. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Joža Kolář. Den v kraji, to je spousta událostí, hlavně pochopitelně volby, které odstartovaly úderem 14. hodiny a my se jim i v dnešním pořadu Den v kraji budeme věnovat. Ale nejen jim, tak buďte s námi.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
2: Třeba muzika nebude chybět ani v dnu v kraji. Rybitví, tam se podíváme s kapelou Jojo Band. A mimochodem těch zajímavých vesnic po celé České republice bude mnohem, mnohem víc.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobrý podvečer. První část opravy Znojemské ulice na průtahu Jihlavou je dokončená. Ode dneška se práce přesouvají do druhé části úseku mezi čerpací stanici OMV a křižovatkou s ulicí nad Jihlávkou. Práce se dotknou i městské dopravy. Linky 4 a E budou zatím stavbou projíždět a místo zastávky Znojemská stále funguje náhradní zastávka Brtnická. Druhá část opravy je plánována do 19. října. Středečním výbuchem pro propanbutanové láhve v domě v Bukově na Žďársku se zabývá policie. V nemovitostech, jejichž majitel se při výbuchu vážně zranil, byly zbraně a větší množství různého střeliva. Dnes o tom informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.
2: Dosavadním prověřováním jsme zjistili, že majitel nemovitosti držel část zbraní, na které není nutno mít zbrojní oprávnění. U dalších nalezených zbraní zjišťujeme, komu skutečně patří.
1: Dárce krve většiny skupin aktuálně schání Jihlavská nemocnice. Dostatečnou zásobu má pouze u skupin B+ a AB+. Darovat krev může dospělý zdravý člověk v odběrových hodinách mezi 6:30 a 9:00 dopoledne. Oddělení dárců krve a kostní dřeně se nachází v budově D. Hlásit se můžou i prvodárci. Spolupráci v oblasti zdravotnictví a technického vzdělávání se snaží prohloubit Vysoká škola polytechnická v Jihlavě spolu s krajem Vysočina. Obě instituce proto nově podepsaly memorandum o další podpoře a rozvoji zmíněných oborů. Cílem je naplňování personálních a odborných potřeb v regionu. Pravidelná přímá linka z Moravských Budějovic do Brna by mohla začít jezdit příští rok. O rozšíření jejího současného provozu na každý všední den jednali zástupci měst a obcí s dopravcem MP Bus. Spoj zatím jezdí pouze v pátek a v neděli. Hned dva koně z Vysočiny se v neděli objeví na startu Velké Pardubické. Ve Zhoři u Jihlavy teď na dostih trénují Godfrey a High in the Sky. Oba do Pardubic odjedou v neděli ráno. Reportáž z příprav koní uslyšíte před 17:30. Přehled dnešních událostí z Vysočiny pro vás sledovala Adéla Zachová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Komunální volby 2026.
1: Už více než 3 hodiny lidé v Česku volí nová vedení obcí a měst. V Jihlavě vybírají 37 zastupitelů, kteří se budou podílet na směřování krajského města v nadcházejících 4 letech. Jaký je zájem o volby, sleduje ve volební místnosti v základní škole Evžena Rošického reportér František Kirku, kterému přeji hezké pozdní odpoledne.
2: Dobrý den ze základní školy Evžena Rešického v Jihlavě. Tady za první 3 hodiny přišlo odevzdat svůj hlas v komunálních volbách 15% voličů. Tento volební okrsek patří k nejpočetnějším v Jihlavě, na seznamu jich je bezmála 1400, tedy 1400 voličů. Lidé postupně přicházejí, někdo jde za plentu ještě upravit volební lístek, někdo už ho má vyplněný z domu a vhazuje ho rovnou do urny. Fronty se tady v tuto chvíli netvoří, největší nápor tady byl hned při otevření ve 14 hodin, kdy několik lidí čekalo, až se místnost otevře, ale během 5 minut zvládli všichni odhlasovat. Za 3/4 hodiny tady začne na stadionu, na který je tady i vidět vlastně z okna chodby fotbalový druholigový zápas, tak třeba nějací fanoušci cestou na tribuny se ještě staví odvolit a tu doposud spíš nižší volební účast třeba ještě zvýší. Komise tady nemusela řešit žádný větší problém, jenom jedné ženě nedovolila odvolit, protože přišla s občanským průkazem, který byl několik měsíců propadlý. No a žádné potíže nebo mimořádnosti nejsou zatím hlášené ani jinde v Jihlavě.
1: A z kolika politických uskupení lidé vybírají?
2: V Jihlavě letos kandiduje 10 politických subjektů, to je o 2 míň než při volbách před 4 lety. Tehdy v krajském městě vyhrálo hnutí ANO, které získalo 28,5% hlasů. O 4% body míň pak mělo spojení ODS a lidovců. Právě tyto dvě kandidátky pak sestavily koalici, která Jihlavě vládla a vlastně ještě stále vládne. Kromě nich v končícím zastupitelstvu byly také starostové, Piráti s Fórem a SPD.
1: Připomeň ještě, kdy můžou lidé přijít volit?
2: Časy jsou stejné jako při každých řádných komunálních nebo sněmovních volbách. Dnes budou volební místnosti otevřené do 22 hodin. Odevzdat svůj hlas budou moct lidé i zítra od 8 hodin ráno do 2 odpoledne. Pak se komise zavřou, otevřou zapečetěné urny a začnou sčítat hlasy. Komunální volby jsou v tomto ohledu časově nejnáročnější, protože lidé mohou křížkovat kandidáty napříč stranami. No a tady v Jihlavě mohou rozdat až 37 preferenčních hlasů.
1: Říká František Jirku, se kterým jsme se podívali do jednoho z volebních jihlavských okrsků, konkrétně do základní školu Evžena Rošického. Díky za informace a pěkný zbytek dne.
2: Krásný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Na Velkou Pardubickou se chystají hned dva koně ze Zhoře u Jihlavy. Godfrey a High in the Sky už se podle trenéra na dostih těší. Trénovali na něj celý rok. Více si poslechněte za chvíli v reportáži.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Single X dospívá svoji písničku Dřevo v 17 hodin 24,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas Vysočina a pořad Den v kraji. Do stihu Velká Pardubická se tuto neděli zúčastní nejméně koní od roku 1993. Do závodu jich odstartuje pouze 10. Hned dva z nich přitom přijedou z Vysočiny. Ve Zhoři u Jihlavy se na jeden z nejtěžších dostihů připravují koně Godfrey a High in the Sky. Oba navíc budou patřit mezi favority.
1: Oni se vždycky před prací a po práci se tady takhle rozehřejou, pak na ně skočí tady jockeyčci a jedou na dráhu a tam probíhá vlastní trénink.
2: Koně High in the Sky a Godfrey míří od tréninkového kolotoče do stájí. Tam dostanou najíst a ošetřovatelé je vyhřebelcují. Na Velkou Pardubickou se podle trenéra Dalibora Tereka chystají dlouhodobě.
1: Ten závod se připravujeme celoročně, to není, že by to byla otázka nějakých posledních týdnů. Teď už opravdu poslední týden, se dá říct, v úterý ještě šli takovou lehčí práci trošku si zaskákat a teď už ty koně jenom se pohybujou a už je necháváme trošičku, aby byli takový veselý a navnadění na ten dostih.
2: Oba koně totiž zřejmě přesně vědí, co je čeká.
1: Já si myslím, že jo, že už to velice dobře vědí, že se na něj něco chystá, protože ten program na ten dostih je tady hodně podobný, takže už vědí, že když dostanou tu práci, tak jsou takový unavený a pak když dostanou ten klídek, že zase čeká nějaký výkon, takže myslím si, že o tom vědí, že jsou takový soustředěný a veselý.
2: Podle Dalibora Téreka jsou koni na dostih dobře připravení a s Velkou Pardubickou mají své zkušenosti. Godfrey byl v roce 2024 jedním ze dvou vítězů. High in the Sky loni doběhl druhý. Jak se závodníkům zadaří letos, zatím ale trenér neodhaduje.
1: Pro mě je Velká Pardubická tak otevřený dostih, že opravdu se může stát cokoliv a vyhrát kdokoliv. Takže samozřejmě nás pasují mnozí experti a bookmakeri do roli favoritů, což nás samozřejmě těší, ale já sám si nedokážu do žádného dostihu troufnout, jakože by jsem si byl s něčím jistý. To prostě v tomhle sportu neexistuje.
2: Godfrey bude závodit s jockeyem Janem Faltejskem, se kterým už dostih dříve absolvovali. Na High in the Sky usedne Ondřej Velek, ten s ním pojede poprvé.
1: To patří k tomu, k té práci toho profesionála, toho jockeye. On se bude vlastně spoléhat na to, co já mu řeknu, jak si představuju, že ten průběh dostihu a co pro toho koně je nejlepší a bude se to snažit splnit. Samozřejmě pak na tom koni sedí on a v tu danou chvíli se bude muset zařídit a podle sebe.
2: Koně musí s jockeyi zvládnout dostih o délce skoro 7 kilometrů s 31 překážkami. Letos se na startu potká celkem 10 závodníků. Ze Zhoře u Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

čo mne vieš, špívala Darin Karolincová, 17 hodin, 30 minut, půl šesté a den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Dnes byla hostem dobrého dopoledne Markéta Hejkalová, spisovatelka, zakladatelka i ředitelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Už příští pátek 16. října se tam uskuteční jeho 630. ročník. Tentokrát s motem knihy jsou geniální přítelkyně. Víc povíme po písničce, která nás teď čeká, Paul Simon a Edgar Funkel.

0: Podzemní knižní veletrh pořádá spisovatelka Markéta Hejkalová už od roku 1991. Za tu dobu se z něj stala významná knižní událost. Kolik úsilí, práce, energie a odhodlání se za tímto úspěchem skrývá.
1: Hodně práce za tím stálo, ale byla to práce, která mě vždycky bavila a dávala mi smysl a měla jsem z ní radost. Ale v 90. letech a na začátku bylo úplně nejtěžší přesvědčit nakladatele, proč mají jezdit na knižní veletrh zrovna do Havlíčkova Brodu, který v té době byl známý třeba jinýma věcma, byl to železniční uzel, bylo to centrum Bramborářského kraje, ale a literární

0: Já jsem se tam přeskěhovala za manželem, a takže jsem si ho vybrala jako místo k životu, ale možná to bylo dobře zvolené, že to bylo vlastně, je to v centru České republiky, a když tehdy ještě bylo Československo, tak ani ze Slovenska tam nebylo tak strašně moc daleko. Pro Pražáky to nebyla Morava, pro Brňáky třeba a Moraváky to zase nebylo v Praze, takže si tam zvykli, přijížděli tam a taky hlavně viděli, že tam mají publikum, že tam chodí lidi, kteří mají o knížky zájem. V tom byla výhoda menšího města, kde vlastně tehdy nebyla tak široká nabídka kulturních akcí a ani dnes není, samozřejmě ani nemůže být tak široká nabídka jako ve velkých městech, takže lidi na ten veletrh rádi chodí a já doufám, to je taková moje fráze, že se pro ně stal za těch 36 let už součástí kalendáře, že tam prostě podzim rovná se knižní veletrh, jdu nakoupit knížky, jdu se podívat na doprovodný program.
1: A tento týden jsme v dobrém dopoledni přivítali řadu zajímavých hostů. Vědec a hudebník Jan Korbel nám přiblížil svět vědy i hudby. S doktorkou Gabrielou Ciraniovou jsme mluvili o životě se stomií. Zástupci Horácké Slavie Třebíč Martin Čech a Martin Svoboda nás vzali do hokejového zákulisí. Jana Kožichová představila říjnové knižní novinky a Markéta Hejkalová pozvala na podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. To nejzajímavější z hostu dobrého dopoledne si připomeneme v našem sestřihu už zítra po 11. hodině.
2: Den v kraji.
1: Jihlava pořídila psí pisoáry. Domácí šelmy se s nimi zatím postupně seznamují. Magistrát chce tímto krokem snížit počty případů, kdy psi močí na budovy a ničí tak fasády v centru. Více se dozvíte za chvíli v reportáži. Teď je 7:30 a na vlnách Českého rozhlasu Vysočina přichází zaspívat Karel Gott. Asi jste poznali písničku, ale pro jistotu ji připomenu. Zůstanu svůj.

0: Pár měsíců po otevření nových veřejných toalet v centru nabízí jihlavský magistrát podobnou službu i pro psy. Vedení města totiž nechalo na dvě místa nainstalovat takzvané psí pisoáry. Cílem není ani tak úleva pro psy, ale spíše pro budovy v centru Jihlavy. Obyvatelé si totiž stěžují na pomočené fasády a rohy svých domů. Na speciální patníky si ale psy zatím teprve zvykají.
1: Nic moc, vyčural se vedle toho. Ale no. Teďka jsou tady hlavně lidi, tak je to takový, on je jak z divokých vajec.
2: Pan Tomáš se šel se svým psem k pisoáru podívat, nakonec jej ale nevyužili.
1: Pro mě je to taky novinka, jako jo, tohle. Nevím, jestli se to využije, no. Protože třeba fenky, ty na to čura nebudou, že jo?
2: Psí toaleta ve tvaru kamenného patníku je určena skutečně hlavně pro psy a ne pro feny. Mezi prvními ji vyzkoušel i kříženec retrievera Gary.
3: No zatím to tak jako zkoumá, všiml si taky, že to je něco novýho, ale jako zatím jako úplně teda to úspěch nemělo.
2: Vysvětluje majitelka psa paní Blanka s tím, že jej má naučeného tak, aby v centru města potřebu pokud možno nevykonával. Většinou to totiž odnáší budovy.
3: Ten pes se dá vycvičit, aby se vyčural až na místech, kde mu jako majitel dovolí. Takže jakoby ty psy, které nejsou to majitele vychovaný, tak prostě na ten barák nám taky prostě máme ten barák očuraný nebo pomočený.
2: Právě kvůli častému znehodnocování fasád se rozhodl jihlavský magistrát psí pisoáry pořídit.
4: Má to fungovat tak, že ten pisoár by měl pejska nalákat pachem jiných psů, kteří tu potřebu vykonali už u toho pisoáru. Když je naláká, tak to funguje. No. Měli by prostě tu potřebu vykonat u toho psího pisoáru a ne potom poškozovat fasády domu.
2: Vysvětluje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Zda to bude fungovat, se teprve uvidí. V tuto chvíli jsou v Jihlavě pisoáry dva. Pokud se osvědčí, může jich do budoucna přibýt.
4: Podle ohlasů lidí, kteří v centru bydlí a kteří si stěžují na to, že právě pejsci jim poškozují domy. Když řeknou, psí pisoáry vůbec nefungují, anebo naopak výrazně se to snížilo, tak jich přidejte víc.
2: Aktuálně můžou jihlavští psy své vlastní toalety využít vedle kostela svatého Jakuba Většího a také kousek od parku Gustava Mahlera. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: 17 hodin 52 minut, čas na to, abychom zkontrolovali, jak bude vypadat obloha o víkendu.
1: Počasí.
0: A proto už do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Jitku Kučerovou. Hezké pozdní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích u nás na Vysočině s počasím?
2: Oblačnosti spíš už postupně přibývá, převažuje oblačno a postupně od severozápadu, západu ta oblačnost jakoby začíná houstnout. Srážky se ale zatím žádné nevyskytují. Teploty jsou teď momentálně tak mezi 10, 11 až 14 stupni Celsia, nejvyšší polohy kolem 9. No a vítr, ten se teď poněkud uklidnil, stišil, většinou fouká už jenom slabý a směry má jeho západní.
0: Jak to vypadá s teplotami, hlavně co nás čeká v noci a zítra?
2: Během noci budou teploty klesat a nejčastěji by pak měly být mezi 10 až 7 stupni Celsia, jinak čekáme už převažující zataženo, postupně od toho severozápadu, západu se teď zatáhne. Také může občas, ale spíš slabě sprchnout, jak teď během večera, pozdějšího večera, tak potom nočních hodin. A na východě kraje teď ještě z začátku celého toho období může být chvíli i oblačno, to znamená trošku méně oblačnosti. Vítr bude postupně zase během noci foukat mírný od jeho západu.
0: A jaká bude sobota?
2: Zítřek převážně zatažený, ráno z počátku dopoledne takové jenom občasné sprchnutí vypadá, že by se mělo odehrávat, potom zhruba kolem poledne v první části odpoledne postoupí od západu takové pásmo deště, to bude patřit studené části frontálního systému a ten potom večer opět od západu bude ustávat nebo bude odcházet dál na východ, ty srážky budou ustávat a později večer začne částečně ubývat i oblačnost. Zítra teploty nejvyšší 11 až 14, na jihovýchodě kraje až k 15 stupňům a vítr bude foukat mírný od jeho západu.
0: Takže kdo půjde do volebních místností zítra, měl by být vybaven nějakým deštníkem.
2: Pro jistotu asi ano, ty hlavní srážky možná budou se odehrávat až po té 14. hodině, ale radši bych ty opozdělci, kteří tam půjdou až popolední, tak tam už bych si deštník raději vzala.
0: A možná bychom mohli ještě lehce nakousnout neděli?
2: Neděle ta by měla být s menším množstvím oblačnosti než sobota, v podstatě i srážek bude výrazně méně, jenom přes den čekáme od severozápadu postupující lokální přehánky, k tomu takovou proměnlivou oblačnost a ty přehánky v neděli by měly se vyskytovat nebo přecházet hlavně přes severní západní polovinu kraje, teploty odpoledne 12 až 16 stupňů, na tom se asi celkem nic moc měnit nebude, ráno už trošku chladnější 7 až 3.
0: Jitka Kučerová a lehce podzimní výhled počasí na víkend. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Dnešní Den v kraji končí, naše vysílání samozřejmě pokračuje po 18. hodině Dechovky pro Vysočinu a chtěl bych vás pozvat i k zítřejšímu speciálnímu volebnímu vysílání. Od 14 hodin samozřejmě pro vás budeme mít průběžné výsledky z komunálních voleb i z prvních kol voleb senátních a naše speciální volební vysílání zítra bude pokračovat až do 22 hodin. Teď Václav Neckář má něco s jedním pánem a Jožek Kolář, ten vám všem přeje příjemný a pohodový poslech.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Žirovnický úřad sváží voliče z místních částí. Paliva můžou o víkendu a v pondělí zdražit. Policie ve Francii objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září. Čeká nás zatažená noc, místy sprchne a teploty klesnou na 6 stupňů. Jsou tu zprávy a Adéla Zachová.
0: Volby 2026.
3: Menší počet volebních okrsků než v minulosti má letos Žirovnice. Obyvatelé některých místních částí kvůli tomu musí do volebních místností dojíždět. Město pro ně zorganizovalo bezplatné svozy. Právě teď auto dorazilo do Strané, kde je i náš reportér Milan Soldán.
4: A auto do Strané už dorazilo opravdu, přihlásím se vám tajemník Jiří Cába pro jednu jedinou paní, která se to rozhodla využít. Není to ale svoz z jediného tohoto místa, dál se pokračuje do Štítného a večer pak také do Vlčetína a ten samý svoz se zopakuje i zítra v 10, 10.15 respektive 11 hodin. Z Žirovnice Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýše 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů více než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva. Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září. Informovala o tom francouzská televize BFM. Zloději ukradli obrazy slavného impresionistického malíře z muzea na jihu Francie v noci na začátku září. Policie v souvislosti s krádeží děl za stovky milionů korun zadržela 5 lidí.
5: Zloději původně ukradli 4 Renoirovy obrazy za asi 9 milionů eur, to je více než 200 milionů korun. Dvě díla ale pohodili v zahradě při útěku z muzea ve městě Cagnes-sur-Mer. Podle deníku Nice-Matin vyšetřovatelé nepoškozené obrazy objevili v jiném departmánu při zatýkání podezřelých. Muzeum Augusta Renoira sídlí v domě na Azorovém pobřeží, kde impresionistický malíř strávil poslední roky života. Krádež ve Francii vyvolala debatu o zabezpečení kulturních institucí. Před rokem jiní zloději ukradli šperky z Louvru za více než 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sport.
3: České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích v 7 večer přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o první účast na velkém turnaji.
0: Počasí.
3: V Bystřici nad Pernštejnem je teď 11 stupňů, v Libici nad Doubravou a Telči 13. V noci očekávejme převážně zataženo, občas zaprší, vítr povane mírný jihozápadní a teploty se budou pohybovat mezi 9 a 6 stupni. Sobota nás čeká také zatažená, během dopoledne sprchne a teplotní maxima dosáhnou 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ze silnic Vysočiny momentálně nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je krátce po 18. hodině a i dnes vám Český rozhlas Vysočina přináší dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji příjemný a pohodový start do pátečního večera a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A výše zmíněná telefonní linka je obsazená a já zdravím Jardu Zdačic. Hezký podvečer, ahoj. Nebo už večer, dá se říct.
2: Podvečer, Jožko, ahoj. Včera mi je svátek Věry, takže já tu směsku, kterou jsme tam vybrali, pošlu Věře do Batelova a Věře do Pelřimova a v pondělí měl svátek Eliška, takže tu směsku pošlu taky Elišce Dolčic a je to teda směska s Moravskou 12, jmenuje se Pro každého něco. Jožko, písnička je taky pro tebe. Přeji všem příjemný poslech, Jožko, a naslyšenou.
1: Díky moc, měj se krásně, písničku posíláme. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Páteční dechovky pro Vysočinu pokračují, plníme další přání na lince 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ivana, já bych chtěla nechat zahrát písničku paní Věře Drdlový na Vysokou. Měla svátek včera, jsem se nedovolala. Tak ty pak Věře Dolejší do Jihlavy, Věře tady Balounový v Koječíně, taky naši spolubydlící tady v Koječíně. A všem, kdo poslouchají, paní Pavlíčková Jana s Květoslavem, sousedi Jirka z Dubí, no kdo ještě, Leciaksovi ze Skály, všichni, kdo poslouchají, i vám, přeji hezký večír a hezký poslech.
0: Děkuju moc krát, vybrali jsme písničku Kde jsme mládí v podání Josefa Zimy, ať se všem líbí a udělá radost. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, mám taky naslyšenou.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také Milou Vackem, kterého zdravím do Vilémovic a vítám ho v našem vysílání. Ahoj.
3: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím a vše vám přeju hezký na večer. Jožko, díky, že jsi mě vzal do vysílání. Včera jsem se lidi nedovolal, tak proto bych přání a písničku dodatečně poslal k narozeninám pro moji mladší dceru. Jmenuje se Markéta Vacková a bydlí ve Vlasaticích, je to kousek od Pálavy. A narozeniny měl včera i kamarád Josef Poupě, starší z Vilémovic. A včera měli svátek Věry, tak přání i pro moji švagrovou Věru Maršíkovou z Větrného Jeníkova, pro Věru Kovandovou do Čioště a posílám to i pro Věru Jirsovou do Batelova. A dneska má svátek moje vnučka Sára Svobodová z Leče, tak písnička je i pro ní. Takže vám všem jmenovaným přeju mnoho štěstí, hodně zdraví, pohody, ať se vám splní téměř všechno, co si přejete. Vybrali jsme s Ježkou písničku Zvonky štěstí od mistří Nianky. Krásný text napsal Zdeněk Rytíř a hudbu složil Jiří Zmožek. A ještě tu mám jednu pozvánku. V sobotu 17. října bude v Dolních Královicích tradiční setkání heligonkářů a harmonikářů, tak se všichni zváni. Je to o 13 hodin. Jožko, díky a někdy zase naslyšenou.
2: Taky děkuju, mě se krásně. Ahoj, posíláme zvonky.

0: Pojďme se také letmo mrknout na fotbal, protože FC Vysočina dnes bojuje o další body v naší druhé nejvyšší fotbalové soutěži. V 18 hodin začalo utkání s SK Prostějov a zatím ve 27. minutě je stav bezbrankový 0-0. Pokračujeme s dalším telefonátem. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane redaktore, tady Indra z Radňova. Chtěl bych dneska nechat zahrát moji švagrový paní Růžence Puštový z Pelřimova k jejím krásným narozeninám. Milá Růženko, přejeme ti všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody, ať to ti přeje celá rodina Kučerova z Radňova. Ještě bych chtěl poslat písničku paní milé Věrce Výborné z Lešova, jelikož měla včera svátek a já jsem se nedovolal, tak milá Věrko, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka a osobní pohody a to ti také přeje celá rodina Kučerova. Písnička bude patřit i vám, pane redaktore, a všem milým posluchačům tohoto krásného dechovkového pořadu. Děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Já také moc krát děkuji, přeji hezký večer a posíláme písničku, kterou jste vybral. Pojď, panenko, do hospody, kapela Atlas.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Není vůbec.

Do dechovek pro Vysočinu se můžete aktivně zapojit nejenom přes naši telefonní linku 22 155 49 99, ale přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam najdete formulář Dechovek pro Vysočinu, který můžete vyplnit a písničku si objednat, anebo napsat krátkou textovou zprávu, tedy SMSku, ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, a to všechno poslat na 90 011 04, jsem říkal, cena jedné zprávy rovné 4 koruny. Tak a pojďme za přáním, které přišlo právě přes ty webové stránky. Dobrý den, prosím ještě o zahrání polky Volební idylka od Golčovanky pro pana Jiřího Kadlece z Dačic i pro všechny, co půjdou k volbám. Děkuje, Zuzka Střeště.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také s našimi posluchači z Batelova, Mirek a Věrka. Ahoj, zdravím vás.
3: Jožko, ahoj, zdravíme i všechny posluchače u rádia. A dnes bychom dali zahrát všem kamarádům, kamarádkám, co věře volali k svátku. A byla to jako dětky Marie Koubová a Pepa Zelený, Marie Tyráčková, brácha Honza a Zdenka z Kostelce, Jarka Cichrová ze Suché, Jarda a Jana z Vyskytný, Míla Formánek, Jana a Květoslav Pavlíčkovi, i když to prej bylo v poledne, ale Věra to slyšela, já ní děkujem, a Jardovi Dodačic a ještě se dovolal Míla Vacek z Vilémovic. Tak všem moc děkujeme a ještě to pošleme Lidě Kravkový, co měla narozeniny, a Verče do Pejru, tam měla taky svátek. Takže je to opožděně. Jožko, je to samozřejmě i pro tebe a všichni, co nás poslouchají. Měj se moc hezky. Ahoj, Mirek a Věra, Bateláci.
2: Také vás.

0: Do Poděšína teď zdravíme Bohuška a jsem zvědavý na jeho hudební přání. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, Jožko. Zdravím tě a všechny posluchače. A zahráli bychom Jirkám z Poděšína a i těm, které sem dojíždějí ze Žďáru nad Sázavou. A ještě by to bylo Věře Hladkýho Dopolné a Frantikům ještě opožděně všem z Poděšína a do Záborný bratránkovi Frantovi a jeho mladém Frantikům a do Sedákova Frantikům taky a Frantik měl nedávno oslavu 40. čerstvej kasalu. Jo. Tak by to bylo pro všechny ty oslavence a přeju všecko nejlepší zdraví, štěstí a spokojenost za lásku a zahráli bychom jim Cyrilku Maminčina.
0: Dobře.
1: A tobě děkuji za zahrání.
0: Já taky děkuji za telefonát, měj se hezky a písničku posíláme. Ahoj.
1: Ahoj.

pojďme si teď opět udělat takovou malou odbočku za fotbalem na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě. Skončil před malou chvílí první poločas druholigového fotbalového utkání mezi fotbalisty FC Vysočina Jihlava a SK Prostějov. No a jihlavským se podařilo na konci poločasu dvakrát skórovat, takže aktuální stav je 2-0 pro Jihlavu.

tady poslední přání dnešních dechovek pro Vysočinu. Zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku Když jsem šel z Hradiště od Jožka Černého. Děkuje Pepa. Píseň je připravena. Joža Kolář se s vámi loučí. Děkuje za milou společnost. Přeji vám hezký večer. Za chvíli zprávy úterem 12. hodiny a po nich další program. No a já se na vás budu těšit zase v zítřejších dechovkách pro Vysočinu. Už teď se moc těším.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Komunální volby pokračují, v Jihlavě lidé hlasují i v nových okrscích. Sucho omezuje výrobu elektřiny na Vltavě, oproti běžnému stavu klesla skoro o polovinu. Polsko chce zakázat noční prodej alkoholu a reklamu na pivo. Čeká nás zatažená noc, místy sprchne a teploty klesnou na 6 stupňů. Jsou tu zprávy a Adéla Zachová.
2: Volby 2026.
3: K volbám lidé v Jihlavě letos poprvé chodí do změněných okrsků. Město jejich počet pro letošní komunální volby snížilo z 58 na 35. Některé volební místnosti jsou navíc na úplně nových místech. Lidé teď chodí hlasovat například i do domova pro seniory Stříbrné terasy na Havlíčkově ulici. Situaci tam sleduje reportérka Tereza Pešoutová.
4: Tady v domově pro seniory Stříbrné terasy za prvních 5 hodin komunálních voleb odevzdalo svůj lístek 218 lidí z celkových 1077, tedy zatím zhruba pětina. V tuto chvíli přišli ještě další voliči. Lidé sem přišli letos volit úplně poprvé, poté co magistrát změnil počty a některá sídla okrsku. Dříve se tady v okolí volilo v sídle služeb města Jihlavy na Havlíčkově ulici a také v obchodní škole na náměstí Svobody. Kromě Stříbrných teras patří mezi zcela nové volební místnosti třeba i ta na správním odboru jihlavského magistrátu, v sociálním centru kraje Vysočina nebo v městské knihovně. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Výroba elektřiny na Vltavské kaskádě je letos kvůli suchu výrazně nižší než obvykle, informoval o tom mluvčí skupiny ČES Martin Schreier. Vody v přehradách vlivem sucha postupně ubývá. Elektrárny tak kvůli malému průtoku vyrobily zhruba polovinu elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla na Vrané do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku má k dispozici 15 metrů krychlových. Polští poslanci schválili omezení nočního prodeje alkoholu mezi 10. hodinou večer a 6. hodinou ráno. Zákon ještě projedná Senát. Nařízení se týká večerek a čerpacích stanic. Neplatí pro bary a restaurace. Poslanci se také dohodli na zákazu reklamy na pivo. Reklamy na jiné alkoholické nápoje jako víno nebo cider už Polsko zakázalo dříve. Mnohá polská města už noční prodej alkoholu omezila. Podle jedné z autorek zákona se v nich snížila kriminalita a ubylo policejních zásahů.
2: Sport.
3: Fotbalisté Vysočiny mají na dosah elitní trojku tabulky. Po rekordně dlouhé reprezentační pauze dnes přivítali na domácím hřišti Prostějov. Po prvním poločase jihlavští fotbalisté vedou 2-0.
2: Počasí.
3: Jihlava a Přibyslav hlásí 10 stupňů, Dukovany 14. V noci očekávejme převážně zataženo, občas zaprší, vítr povane mírný jihozápadní a teploty se budou pohybovat mezi 9 a 6 stupni. Sobota nás čeká také zatažená, během dopoledne sprchne a teplotní maxima dosáhnou 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dejte pozor, v Jihlavě je tam uzavřená ulice Na Růžku z důvodu práce na inženýrských sítích. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Krátce po 19. hodině posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina a za chvíli vás čeká pravidelná rubrika o krásách i záludnostech naší mateřštiny. Jmenuje se Hezky česky, ale ještě předtím pochopitelně muzika. Tohle jsou No Name, Žili, Jožek Lulás přeje hezký večer.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčný problém. Napsat oni rozumí, rodiče rozumí, nebo rozumějí. Co je správně?
2: Dneska máme štěstí, správně je obojí.
1: Od kterého roku?
2: To vám řeknu úplně přesně, když se v roce 1993 dělala zatím poslední úprava pravidel českého pravopisu, tak z čistě praktických důvodů se rozšířil ten původní povinný tvar, oni rozumějí, ve třetí osobě množného čísla a řeklo se, že tam může být i ten tvar shodný s jednotným číslem, on rozumí. Takže od té doby je možné obojí. Skutečně lidé totiž jaksi ten rozšířený tvar nepoužívali příliš a k tomu zřejmě vedla analogie s dalšími vzory té dané slovesné třídy, kde je ještě prosí a trpí a tam jsou ty tvary stejné pro jednotné i množné číslo.
1: Takže kde ještě můžeme použít dva tvary jako o rozumí a rozumějí například?
2: Například u sloves chybí, chybějí, kácí, kácejí, odnáší, odnášejí, zkrátka všechna, která jsou podle vzoru sází.
1: Ale v nějakých odborných textech, kde jde o významovou přesnost a jednoznačnost, tam bude možná vhodnější použít to sázejí místo sází.
2: Přesně tak, totiž je tím úplně jasně řečeno, o jaké číslo mluvnické se jedná.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen každý

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Einen ungewöhnlichen Reiseführer durch Prag für Eltern und Kinder hat kürzlich der Verlag Meander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
2: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankeová.
3: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu, vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
4: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
5: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazieren gegangen und mit meinem Freund Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was hat ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
3: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
4: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jen zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu taky vyprávět o problémech českého nakladatelství.
5: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat, und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
3: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
4: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině, a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
5: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
3: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo Divadlo, das Švanda-Theater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
4: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
5: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Deutsche, viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater und unter den Jungen, zum Beispiel im Theater, sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
3: Ja vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
4: Danke.
3: Mnoho úspěchů přeji knize.
1: Sousedé. Jubiläum der Woche. In dem Jubiläum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht eindrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Veliki Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehörten zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Straubing geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Pergolenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
2: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
6: Český rozhlas. Zprávy.
7: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
6: Volby 2026.
7: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
8: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí s lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do Senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
13: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
14: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
15: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrutí, musí do 2 dnů udělat obranu.
14: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vytázková, Český rozhlas. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh. Stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu. Už zabírají jen vpravopřipojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
16: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
17: Dobrý den, je mi velkou ctí.
16: To dnešní téma, připomenete ho?
17: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
16: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
17: Ano, představte si. Nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu pacient trpí polypragmází.
16: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Je to o

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polifarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc. A to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje. Tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Hmm. Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék laicky řečeno na ředění krve. To znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky. Tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací. situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hold,
0: kouknou,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice, vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk si pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký.
0: Ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha

0: se na urologii, ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutirox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
1: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
2: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc jak půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
0: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
1: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
0: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200 jedenkrát denně v pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Forxiga 10 jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodural a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mý, bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak. Tady část těch léků jsou vlastně léky jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvod. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšu nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují 3 případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitosti zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady odsaď 3 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí na 15. kilometru od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru. Zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski, tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je, obchody v Praze.
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižutérii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
7: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
8: Tak památek je to několik. Vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tady žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
9: V muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
7: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
8: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
7: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
8: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sednodraselného skla.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovsky si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski & Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovsky byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovsky bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamu nebo polodrahokamu. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Konec konců bižuterie je imitace. A je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled? Ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupu, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy, protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci. Briliant, to je jasné. Šaton, dobře. Čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my ji dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takové to nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina, plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov edel, vznešený, a Weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak to máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižutery. Po roce 1945, to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterními kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělal světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět anebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem od kotýr, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led. Odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti. Mohl sloužit jako talisman. Antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. Imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements

0: šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarev.
1: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
0: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene, zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časy. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
2: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 tisíc lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele, vedou ji příslušníci čtvrté a páté generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Svarovsky, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Svarovsky na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
7: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, aby se to dokázali samostatně zhodnotit. Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

pár vět. Za málo chvíli máš tu odpověď, pojďte si povídat, beze slov povídat, jen přivřít oči

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek z chudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu nebo tehdy Československého rozhlasu doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Byli skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo. Byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával, Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins, dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie Na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všece k žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal. Slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu, vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem, ano, pane. Pravil, dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu, pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě Tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já moc dobře vím, že by to skutečně udělali.
4: Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit.
2: Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný.
4: tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie, kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přes sráz v studnu nedalekou, Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
5: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá... dostatečně vyhýbavé.
4: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve. Obecní rady.
5: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle. Ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
4: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
5: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
4: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
5: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik. Ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem,

o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis. Rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá chřestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Mikea O'Flaganena z Five Pong, pana Snaba Rafferty'ho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas.
Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? Bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už 3 dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo 2 dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství.
A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury, a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude? Tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem. Jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tenhle sen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web Mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zem, zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji. Krásný večer. Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych se mohl ulejit ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Mm-hmm. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal. Tam to bylo nejlepší.
0: Mm-hmm. Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily? Nebo i moře třeba, města?
1: Moře, krásně černý moře. No. Tam různý atrakce, tam bylo dobrý. Výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl? Co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště v Arnu, nějaký sochy jsem viděla, teď se nebyla tu jaký, no.
0: Jo, ale prostě ví. No.
1: Mm-hmm. A bylo to všechno good.
0: Mm-hmm. No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No, taky bych se rád přiřadil, ale líbí se mi hlavně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když to dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si hnedka bovovat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco strašný, bílého.
1: Bylo krásný sníh, no.
0: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrádky. No.
1: Tady strašně moc není moc sníh, víte.
0: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: Vy asi taky jste teď v Praze, víte, začínáte v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No, jasně, půjdu ven, no, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňu, no.
0: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety taky, jo?
1: Jo,
0: a shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, protože měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď k tématu.
0: Ano.
1: To se nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne vypadat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Víte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že, děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla.
0: A to užila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, proč bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěla.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za pro to teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No já nevím, co bych si vybrala. No jedině teplo.
0: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky, no. Kterou zemi?
1: No tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano. No tak bohužel, se nikam už nedostanu, ale já se bojím té zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře, no.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme tam dobře, sestra, upadá hodně, to tady bojí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Mm-hmm. No, to je nešťastná, no. Já taky to je to.
0: Tak
1: ráda bych někam.
0: Věřím. Někam se vypravit. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuju moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí Crohnovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: takže na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tady, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam bylo na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No tak to je
1: nádhera. Štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné. Ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení.
0: Ano, no, ano.
1: A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu.
0: Ano.
1: A už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Je pravda, že... Jinak... No. Ano. Ne, povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Mattinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili. Leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé, tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krásné.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a zbyly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju. Přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak. Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě jak určitě.
1: To, no, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo? V Řecku, a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo? No, přes deny jak štaž. Ona tam se mnou byla i manželka, jo? A ještě, že vzala spoustu županů a teplákových souprav a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, tak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo?
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropaní,
0: ano, ano, to je pravda.
1: No, takže tak, takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo. Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde corala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla elektrickou podušku.
0: Tak se zahřála, jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak jim bylo teplo, ale my jsme teda měli zabublání večer, jo, v nějakých tehly, ale potom se to rozjelo. Pak teda vedle byly hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bílýho, když vám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to se musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejaj přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech v noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli načucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrna od krve mé, jo? Načucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospudek. Tam do toho června ty hospudky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíruje na Čoluní, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě. Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny aj dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit, třeba jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakých mrazů. Já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, že ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, no, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelný. No, já tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo, No, ty svoje kalorie si taký člověk musí udělat v těli, že jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
1: No, nejenom se omlít, ale dobře se aj najést a tak, jo, protože...
0: No a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratr v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No?
1: Ale já, no pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
0: Nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo...
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: Jo.
1: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale já radši ne, ale budu tady.
0: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečené. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, že jo?
0: No, to tak, je jasný.
1: To, nám je tady teplo, on se tam klepe zimu v Austrálii, jo? Ale... No, tak si to vždycky povykládáme, jo, takže takhle, ono, nahoře, tady u nás, my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, na to prostě, a teďkom 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo.
0: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo.
1: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Takže
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Taky prosím, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě
0: užili
1: bylo pěkně,
0: to,
1: ale
0: to je
1: dneska
0: dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu. Mm-hmm. Chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Tak jste si tak zvykla, jo.
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Hmm. Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe.
0: Mm-hmm.
1: A oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu, opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy, jo. Ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo? Třeba
0: ano,
1: pro
0: ano.
1: Mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Mm-hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krása.
0: To se vám líbilo víc.
1: Tam, jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli též týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
0: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: Tak to je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Podpisal
1: jste ho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piraně, lovit ty piraně, potom v těch vodách takový ti malí krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhl ho z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně? Že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu? I když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no.
1: Protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrůzu z pavouců.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
0: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když ho někde vidím. Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo, jo, to je šok vždycky.

0: руках жил, а в кротясах, а найдем такая зима. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše země
1: tady.
0: Je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko.
1: Ano.
0: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
1: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
0: Ano.
1: Paní Soňo, taky moc děkuju. Jsem ráda, že jste povyprávěla, jak jste si to užila, a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
0: Přeju dobrou noc.
1: Nápodobně.
0: A trochu teplejší počasí.
1: Ano.
0: Jsme si ho užili, ale
1: uvidíme,
0: nic se nedá dělat.
1: Jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislý, mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě plus 55.
0: No, to je hodně.
1: Tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik k aerolíniím, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, to bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, budeš dělat jenom místo předsedu. A tak, no, tak to bylo, ale nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok sluneční?
1: No tak celý rok sluneční, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda toho cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svatební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: Ta první mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, oni říkali, ne, rodinné příslušníky, no tak jsem se oženil, jeli jsme tam na svatební cestu. No, krom toho, teda, když poprvé jsem byl jako vdovec v 85., tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyní do Francie na Skubidán. No a to koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místo nazdraví, tak on vždycky říkal nazdraží. Ale tak to je tak vedle. No ale důležitý je, že ho poprosil, uprosil a tak přes celou Francii na Mont Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ti odboráři, že nám prováděli různý výlety po... No, jediné, co mě donušili, směs půl rajčete, já syrový rajčata teda neznám, no ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co se dalo ke stolování, jako no.
0: Ano.
1: A jinak, co dalších No tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali.
0: No jo.
1: Ve Včelárnama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách. Tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu. Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stále teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období, jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, na tom jednom konci tam byla prostě zarytka. Ale to už jsme tam jako nebyli. Ale to je, říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt. Vzpomínáte. Jako jedno z nejlepších.
0: Dobře. Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili. Stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ. Tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jich a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou za to užili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc samoc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěta, písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mě ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejší zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, Bulharsku, Vendel, Polsku. Uh-huh. Před třeba rokama jsme byli na Korfu. Uh-huh. Jsem věnoval manželce 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistila, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají. A tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem měl autobus.
0: No, vidíte to.
1: Jsme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem protestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. Mhm. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. Hmm. Že tomu, že sledoval to kino Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky a všechny dole a Třeboň a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvili, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, pan, jak mě naštveš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Včera byla teď na Sardinii, tak nám posílali moře fotek a nám ještě ukazovali, jak dojeli dom. Tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplně, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám starach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechno, jaké je hadě, tak toho by mělo bavit, a i z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: No, ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. A vzhledem k tomu stylu života a to vám šeli dobře, doma nejlíp, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Mm. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Karářské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen. No.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně
1: i zimní týden. Ještě loni i na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lehnou na pláň.
0: Ano, baťoch na záda a na túry.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, já pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch hlanách jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale mu omdlívá, když to vidí.
0: Tak, hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v
0: pořadu. No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně tak.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Slzy tvý mámy. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou.
2: Problém. Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se, tady na mé straně, ne na vaší.
2: Je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Za chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na
1: krása,
2: podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou
1: cestu.
2: Itinerář
1: nějaký. Odkud
2: no.
1: Kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, jsme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme, ano, přiletíme někam do nějaký té země. Předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližej itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak.
2: Já
1: ale pozor,
2: taky
1: v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: No úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbii, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně jo, levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako když jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, jak jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam do pruhu, když člověk neví kam má, je to peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3-4 hodiny aspoň.
1: No, takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho?
2: No, tak většinou tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jak tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje, než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou a nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši severnější, jak doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, jako, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět ty zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako jo, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbů, jsme byli vlastně druhý Běloší, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. Byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano,
2: prostě,
1: ano.
2: No, úžasný ano. Lidi, prostě úžasný.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tím letím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc ano. Vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu
2: přesně.
1: A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: jo.
2: A tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla,
1: žlutou zimnici tu dokonce vyžadují průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano, moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jituško, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo, cestujete.
1: Tak tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky tě nás zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat třeba na zimu a starost.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano, ano, ano.
0: To všechno vyžaduje celoroční péči.
1: To dobře, vy jste skvělá, vy jste skvělá. Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hřebu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne.
0: Pak zase vy a opačně, no, zkrátka.
1: Ne. Ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši vysílání je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a k těm teplým krajům. Moje kamarádka jich teda cestovala víc. A ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo.
1: Jo, tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme. Ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ano. Ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocích. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyk je železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý můžu, každý podle gusta, ale... Jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že? Kormy už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano. Přesně tak. A,
1: jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem. Tak třeba v listopadu vyrazím.
1: To mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplná tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes jara.
0: Ale už to začíná, on je to trochu jarem, to máte pravdu. A v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě. No. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No.
0: No
1: ale
0: je,
1: víte co?
0: Za 3 hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jituško, co bych tam dělala v tomhle věku, aby se plazala po nějakých pyramidách?
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu. Proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak změna programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já vím, poslouchám.
0: No, a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano, nevím, je,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak.
1: Jasně. A ještě prosím, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda s speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Která mi tady topí a jsem u nich v těch teplých krejích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
1: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji moc krát.
1: Děkuji moc. Děkuji.
0: Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze Strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli, třeba na Mauritius. Mm-hmm. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauritius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu, tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky. Měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si to... Jakou chcete destinaci? Varadero? Nebo procestovat celou Kubu? Mm-hmm. Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď. Máme po volbách, já jsem... Nechci se k tomu, jako... Já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem.
0: Mm-hmm.
1: A já zaspomínal jsem si... Já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, to je pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauritius nebo Kuba teda?
1: Tak Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauritius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, jít ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do... pracovního procesu.
0: No, věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak ona
0: spolu vyletěli
1: jako
0: na výlet? Cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. A říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno, ale tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo a už byl po mrtvici tenkrát. To bylo už to taky celá řada let. Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch, kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři
1: zimě. Jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší a já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
0: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, anebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
1: A vy jste superová a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební

0: Palo Habera, kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Hejtuško, já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, ano. No.
1: Já to se mi o vás spíš zda. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem mělo. A jsem na léčení, abych se doléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: Je, no.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, co se stalo. Děla sama s tou kamarádkou, strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Závěděl jsem mi to a zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslavy, určitě poslouchá, protože jsem mě říkal, že budu volat. A

0: nejkrásnější moderní hlas, i tu Štivu Kešový.
1: Ježiš, děkuju.
0: Zdravím celý rádio, všechny moderátory, všechny tam je, pozdravuji všechny a já se někdy ozvu a přeju vám.
1: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo?
0: Pan Brimaš si mě vzal za svý, takže to dáme dohromady.
1: No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
0: Tam takže na Sardinii, byla v Itálii, strašně moc se mi to zahodil, ale se mi to. Mám přeju strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka a hodně zdraví. A to je všechno.
1: Tak jo, Milane, mějte se hezky, já držím palce a budu se těšit, že se zase ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, páteční, sobotní, víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený víkend podle vašich představ, samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pám, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pám, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pám, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, to, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale možná, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodnete potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor, tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi, Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě ve mazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se mám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no.
3: No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
4: Těší mě, že se spoznal.
3: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
4: Dovol, copak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu.
3: Ty jsi pěkný přítel.
4: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na...
3: Pozdě, pane Zoubku, mezi námi je jednou provždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy! Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo! Vy mazale! Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to.
4: Ty holomku,
3: tak ty na mě takhle...
4: To si dám líbit, to už je lepší.
3: No, Ludvo, umíš to.
4: Ale...
3: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
4: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále to též, děvče?
3: Jak to? No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
6: Ale zamiloval, prosím.
4: No koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
7: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
4: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
7: Podruhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
4: A tak? Tak ona už má nápadníka.
7: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s foukem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
4: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
7: Dovolno to.
4: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna jedna. Má úcta.
7: Ty.
0: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
2: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
0: Ten mohl uplatnit například v roce 1956, tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
8: Pane nadporučíku, nižší šel, že musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, odkdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě? A?
9: Ale pane plukovníku, ten pes...
8: Patří mě! To je můj lux. Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Zirkut ztratil stájový pinč?
9: Nečetl.
8: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
9: Ujišťuji vás, že podruhé.
8: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic. Tam se formují marš bataliony. Tak. Zatím se můžete procházet.
10: Byly svedeny úporné boje u mezi laborce.
11: No jo, tak to je...
10: Jo.
11: To je takové.
8: Švejku! Vy jste ukrad psa!
10: Já ho neukrad.
9: Ale věděl jste, že je kradený.
10: To jsem věděl.
9: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
10: Abych vám udělal radost.
9: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
10: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujem.
9: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
10: Pane Oberleutnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu.
0: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: Je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do ty muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Majster, Vojčin, Vanny, zagrajem rumbičku, Evropa volá jeď. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Я просим, кушал. Маєте балалайчоки на калафунтями.
4: Да-да, мой, из восхитий хорошний, ростокошний, голубчицы мой. Маєте фукательні воловини приправені. Да-да, спасибо, да-да. А мой рудоармеец ростокошний извозчик мой хорошний, что фукает до ты канализации, а канализация фунгует.
3: Pekno, pekno.
4: О,
3: шальяпа з гадра.
4: Он великий труба, але глас ма вітечний, о,
3: байо. Заграємо румбичку, а кодонські козаки мало прихутя у псоглавечно.
4: Псоглавечно, ну, із вас чи... Але псоглавечно, псоглавечно.
3: Да-да. Я даю наступу, просим, аби всіхні були приправені, а добре нам не позирали, да? Просим приправені всіхні, ще віце приправені, теть найвіць приправені... Богов.
4: Да, ještě к Богову я дайте позор, keď Восковек диригує, он ма таку тактовку, keď му вилітне, он розтріскали 3 грамофони.
3: Ну, просим, я буду позорний, просим, наступимо з великим темпераментом, тать.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda těla se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé stali strach, že kontinent náš je nemocen až hamba.
5: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
4: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už s neduhem rady neví, zvolá si lékaře do ženevy.
5: Ona si totiž vzala do hlavy, že jí napraví zdraví voní, zatím popraví voní, za stolem jen kejvají hlavou.

0: A tady mi padá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět,
5: Co tohle režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku Jezede Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžou podívat na naši generálku, ne, to se rušili, jo? Ne, ne.
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím.
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
6: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hedla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal po nějakým autu. Jo, a Adi na mě do toho neskočila, vyjedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano. No, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedlení do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivějšího, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on říkal, pojďte na kafe. No tak jsem si šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tamto.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože já
3: to
9: jsem...
3: víte, to roste, ta pověst.
9: Jasně.
3: Já jsem taky ještě zase... něco získal.
9: No určitě, každopádně zkušenost si myslím.
3: Ano.
9: A krásnou zkušenost. Takové zkušenosti jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molik, spíš taková milost paní Rugulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý, kdy to byl cucák. Znát, víte, ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to se svatíkem, ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu a také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej si mraši rychle zmizet, tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkáš, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vildo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: tady
13: vedoucí...
14: je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane Ved, co hledáte? Vedo.
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí! A spořitelna dělá tak od oka 6 let. Ale dvojnásobná vražda, na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten dupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Opa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno. Přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádnej kluk, tak ti gratuluju. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedínku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v žízně a rázně a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím a ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno si rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal. Já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
15: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
15: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně a když to udělám, tak jsem surovec.
15: Protože ty neznáš jinej trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
15: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No dobře, tak, tu jsem měl akorát jednou nebo
15: a
3: dvakrát.
15: Teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený ricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl. Jo? Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale což je živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
2: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macač. Macač.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hans Endmeier.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Mm. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Mm. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss Sie begegnen.
6: A vy myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein Problem? Oh.
2: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuji. Já jenom vím, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
8: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
7: Děkuju za pozvání.
8: Prosím.
7: No, my dva se spolu rozhodně nebudeme nudit.
8: No já se spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
7: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
8: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
7: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
8: Černou kroniku.
7: A tu bože můj,

0: Prosím?
1: Nepodmíněně.
0: Pane, já jsem zvykla, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všemožným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
1: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
0: No, ten má pochopení.
1: Pochopení?
0: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
1: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
0: Vy mi to nevěříte, vidíte?
1: No, dost těžko.
0: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze a sputně dívá.
1: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
2: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
1: A přeskočilo ti.
2: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům. Prosím. Mohu zítra zase přijít?
0: Bohužel, zítra to nepůjde.
2: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko. Ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
0: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
2: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
0: Zkuste to v pondělí.
2: Ano, pondělí.
1: Poslechni, ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
2: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
1: A proč právě u ní?
2: Copak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
1: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřek, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
3: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
1: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla písnička na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout. Pane,
2: pane, sedni si. Teď máme klid. Kariku, teď. Je pár hodin. Podívej se, mám si prášek.
3: Prášek?
2: No jo, to na co to je? Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo? No. Klid, do publikace a jde se, jo, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
2: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
3: Je skoro osmý, rozumíš?
2: Ne, počkej,
3: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Ne, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
2: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
2: Co?
3: Jsem ti říkal, že je asi půl osmý, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
2: No, jdou
3: ti. Já nevím, napřed. Proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
2: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
2: Legrýbac máš?
3: Jo, mám. No,
2: tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
3: Jistě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
2: do ruky.
3: To bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jsi z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
2: to
3: tak laskava, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
2: nic,
3: se
2: děje? Nejesem, no, to je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
2: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
2: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti.